přespíval. Tak s Bohem, láskou.

0: kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

tě zná. Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit, že jsi zakutálená, jak drobná mince.

přepravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: Jsou to Vánoce.
1: Je tu nový rok.
2: A s ním Honza Beneš.
3: Michal Sojka.
0: Oskar Gottlieb.
4: Jaromír Tůma.
5: A Slávek Jíša.
0: A je tu s námi Karamel.

0: Posloucháte Větrník, posloucháte rozhlasovou hudební diskotéku.
1: Příjemnou pohodu vám všem, příjemnou pohodu každému z vás. Jsou tady písničky s obrazovky.
0: Rytmus, rytmus, rytmus, pohled

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydlely na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Dobré středeční ráno, vstáváte se Signálem a pokud už jste v práci, tak přesně víte, jak se cítili Men at Work, kteří vyhrávali Setteru. Šestá hodina se nezadržitelně blíží, za minutu a půl odbije, čekají vás tak dnešní úvodní zprávy, které připravila Lucka Sinková a po nich budete moct se probírat s dalšími osmdesátkami od Spani a nebo Briana Adamse.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nejprve ovšem míříme na silnice, dálnice D8, 60. kilometr ve směru hlavní město. Tam počítejte se zdržením kvůli porouchanému nákladnímu vozidlu. Jinak jsme bez nehod, tak kéž by nám to vydrželo co nejdéle. Klidnou cestu.

0: kid. Think I better dance now.
1: Signál Rádio zprávy.
2: Je poslední zářijový den, příjemné vstávání přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Premiér Andrej Babiš po včerejším jednání s předsedkyní italské vlády Giorgio Meloniovou vyzdvihl nově dojednaný společný akční plán do roku 2030. Slibuje si od něj v příštích letech konkrétní projekty. A po Giorgie Meloniové míří do Česka další návštěva. Rumunský prezident Dan dnes navštíví Česko. Přijme ho česká hlava státu Petr Pavel i premiér Andrej Babiš. Budou jednat o posilování bezpečnosti na východním křídle Severoatlantické aliance, také o rozvoji česko-rumunských vztahů nebo o spolupráci v obraně a bezpečnosti. Americký prezident Donald Trump včera podepsal s představiteli firem v oboru umělé inteligence dohodu o regulaci tohoto sektoru. Ujednání označil šéf Bílého domu jako morálně závazné. Trump chce zároveň ještě tento týden jmenovat zmocněnce pro AI.
1: Co se děje v regionu?
3: Havarijní stavebně technický stav vykazují věže baziliky svaté Ludmily na pražském náměstí Míru. Ve špatném stavu jsou také střešní krovy. I proto začnou technici odstraňovat nejvíce poškozené části věží. Se začátkem samotné opravy se počítá na jaře a končit by měla na konci roku 2028. Brzy také začne průzkum krovů, který zjistí rozsah poškození. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí ocenil, že si národní tým v utkání skupiny A3 Ligy národů z Anglií udržel svou tvář i v oslabení o vyloučeného Pavla Šulce. 27-letý rodák z Rosic to řekl po porážce 0-2. Mužstvo je podle něj na začátku cesty a cení si, že ani proti těžkým soupeřům se nebojí hrát.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Dnešek bude jasný až polojasný, ráno se výjimečně objeví mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia a místy může foukat dokonce i velmi silný vítr, který může být v nárazech až 55 km v hodině. Na signálu opět 80 a Lukáš Bláha.
1: Signál Rádio.
4: Ludko, díky a ode mě ranní informace, které potřebujete, tedy očekávané události, i jak bude venku a už za pár chvil si řekneme všechno podstatné vztahující se k datu 30. září. Ať máte krásné středeční tro.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: 6.11 vstává s vámi ranní signál do středy 30. září. Tenhle měsíc zase nějak moc rychle utekl a tak slaví jmeniny Jeronýmové a všichni překladatelé, protože právě jich byl patronem. Z toho důvodu máme dnes jejich mezinárodní den. V roce 1968 se narodila herečka a dabérka Vanda Hübnerová. Letopočet 1980 to přišla na svět do smíšené československé rodiny velmi úspěšná tenistka Martina Hingisová. Když jsme u sportu, 29 je trojnásobnému šampionovi Formule 1, Holanďanovi Maxi Verstappenovi, a právě dnes svoukne u Karlštejna, kde bydlí 64 svíček z dortu Pavel Vítek. Tak ať máte dneska takový líbivý den.
1: Ráno na Signál Rádio.

0: Probouzíte se signálovým ránem 7:03 a poslední zářijový den, naštěstí žádná změna oproti předchozím dnům, tedy na obloze jasno či skoro jasno, teď po ránu výjimečně mlhy, nejvyšší denní teploty pohybující se na hodnotách od 20 do 24 stupňů, ovšem právě teď nám teplomír ukazuje stupňů 9, ale později babí léto opět v plném proudu. No a dáme si brzy taky očekávané události. Hezké ráno.
1: Signál Rádio.

0: že i poslední zářijový den vstáváte se signálem. Na oplátku vám 4 minuty před 6:30 povíme, co se během něj bude dít.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel dnes s chotí Evou přivítají na Pražském hradě rumunskou hlavu státu Nikosu Radana. V Liberci začíná 29. ročník mezinárodního filmového festivalu Sportfilm. Letos do něj tvůrci z 94 zemí přihlásili 490 snímků. Festival se kromě Liberce koná také v Praze a Jablonci nad Nisou a potrvá do 4. října. Dnes je poslední den, kdy je možné hlasovat v anketě Ujeté auto roku 2026. Jeden z hlasujících poté získá vítězný vůz na 3 měsíce a tankovací kartu na 20 000 korun. A na závěr nepůjdeme daleko od tématu. Ministerstvo financí zveřejní maximální ceny pohonných hmot na zítřek. Stát totiž od října obnovil regulaci cen paliv s ohledem na jejich výrazné zdražení v posledních týdnech. Příjemné středeční jitro.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Hodiny ukazují přesně 6:30 a to je ta správná chvíle v ránu na Signál Rádio zamířit opět do provozu.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozorněte na dálnici D1, 181. kilometr ve směru na Prahu. Tam leží deska mezi levým a pravým jízdním pruhem. A ještě buďte obezřetní na D11, 16. kilometr směr Hradec Králové. Tam máme porouchané nákladní vozidlo. Ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých 2 letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.

6.37 probouzívá signál v kalendáři 30. září a Jeronýmové, tak všechno nejlepší pánové, zároveň je tam i Mezinárodní den podcastu. Ten si ale poslechněte někdy jindy, brzy od nás, co se ponejvíce řeší na tuzemských zpravodajských serverech. Dobré ráno.

0: zpráva, s vámi ranní signál, máme 2 minuty před 6:45. Za pár chvil uslyšíte, o čem se mluví a píše, přičemž dnes bude na obloze jasno, v Čechách až polojasno. Teď po ránu se výjimečně mohou vyskytovat mlhy. Měříme 9 stupňů, ovšem nejvyšší teploty dosáhnou později na příjemných letních 20 až 24. Tudíž užívejte babí léto, dokud to jenom jde. Hezké ráno.
1: Vstáváte se Signál rádiem.

0: Minutu po 6:45 dobré středeční ráno ze Signálu a jdeme se podívat na aktuality.
1: Signál Radio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Britská skupina Oasis se v roce 2027 vrátí na pódia a fanoušci neváhali ani na chvíli. Všechny koncerty jejich turné Live 27, kterých je celkem 42 napříč Velkou Británií, Evropou, Irskem a Spojenými státy, jsou oficiálně vyprodané. Společnost Baťa v Česku po 55 letech končí, v příštím roce postupně uzavře výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišťsku, jde o jedinou továrnu tohoto obuvnického gigantu v celé střední Evropě. Další porážka se ctí. Český národní tým podlehl ve druhém zápase fotbalové ligy národů silné Anglii 0-2. Snahu a naději na lepší výsledek pro celek španělského trenéra Santiho Denii výrazně utlumilo vyloučení Pavla Šulce v 25. minutě. A na trávnicích ještě zůstaneme. Vedení fotbalové Premier League potvrdilo, že nezávislá komise prokázala vinu Manchesteru City ve všech bodech kauzy porušení finančních pravidel mezi lety 2009 a 2018. Desetinásobní angličtí šampioni se provinili i narušováním vyšetřování a nespolupracováním s vedením soutěže. Premier League to uvedla v prohlášení na oficiálním webu. Klub provinění odmítá.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Jen 8 minut nás dělí od 7 hodiny, vy se probouzíte s ranním signálem a v noci na dnešek odstartoval nový ročník NHL hubenou výhrou Floridy 1-0 v prodloužení nad obhájci Stanley Cupu z Karoliny. Úspěšně odstartoval sezonu taky Montreal, který i s Jakubem Dobešem v brance vyhrál na ledě Toronto 3-2. Vítěznou premiéru s kapitánským C-čkem na prsou za sebou má David Pastrňák a vynikající zprávou pro naše fanoušky je ta, že televize Prima odkoupila část vysílacích práv na nejslavnější hokejovou soutěž světa a nabídne tak své přenosy na volně dostupné stanici Prima Sport a prostřednictvím Prima Plus. O tuhle streamovací službu a předplatné velmi často taky v našem vysílání soutěžíme, tak si to vychytejte.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: 4 minuty před 7 hodinou. W, please don't go, ani vy neodcházejte, protože teď teprve éter signálu, ranní éter ožije. Před sebou totiž už vítám Lucku Sinkovou, lehce udýchanou. Hezké ráno, ahoj.
1: Já jsem běžela, abych to stihla, krásné ráno všem, a trošku jsem, jak slyšíte, nastydla už druhým dnem a teď to nějak vrcholí. Já jsem se trošku modlila v tom metru, abych někoho nenakazila, že teď všichni se otáčí.
0: Co v metru,
1: že?
0: Ale mě abyste nakazila.
1: No to taky, ale hlavně víš, jak nudláš a snažíš se jako úplně nesmrkat nahlas, ale stejně, jak je tam to, tichonko po ránu, tak všichni koukají po tobě. Ne, já vás nechci nakazit, no ale prostě no, holt, jako do práce se občas musí.
0: Ty máš takhle, jediný, co ty máš, tak to je nakažlivá dobrá nálada.
1: Jo, jo, jo. A teplotu nemám, jenom jsem chtěla dodat, takže jsem prostě vstala a do té práce šla, no.
0: Ano, jsi tady a co pak máš ve zprávách?
1: Tak máme vysvětlení kapitána fotbalové reprezentace Ladislava Krejčího, když tak mě opravíš, protože přeci jenom tomu sportu maličko víc rozumíš.
0: Kapitán.
1: Ano, je to kapitán, říkám to dobře. Ano. Proč to včera z Anglie nedopadlo? I to mám správně, viď?
0: No, ano, nebyla to Velká Británie.
1: Já myslím, nebylo to úplně echt. No a na Slovensku to vře, vypadá to i na předčasné volby, tak ale tam se dějou věci u našich bratů.
0: No teda.
1: No, tak všechno ve zprávách.
0: No, těšíme se moc. Signál Rádio doprava. Ještě před Slovenskem tuzemské silnice, Argentínská ulice v Praze, tak tam máme v sobě nákladní vozidlo s osobním a se zdržením počítejte v hlavním městě i v Poděbradské, protože tam se střetla dvě osobní vozidla. Klidnou cestu.
2: Rozhovor Signál Rádia. Dalším hostem našeho vysílání bude herec Tomáš Měcháček. Jaké byly jeho herecké začátky a co všechno musel udělat, aby přesvědčil porotu, že na herectví má? Vypravíme se s ním i do rodného Ústí nad Labem a zjistíme, co ho přivedlo do Prahy a jak dnes vnímá své rodné město. Řeč bude i o divadelním představení Husákovi děti, ve kterém se společně s diváky vrací do období socialismu. A protože život není jen o herectví, přijde na řadu také rodina. Proč vždycky toužil po velké rodině? Jakou hru vymyslel pro děti a jejich tatínky? A v čem se jeho děti nezapřou a jsou po něm? Rozhovor Lucie Sinkové a herce Tomáše Měcháčka si poslechněte u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
3: Rozhovor Signál Rádia.
4: Jablka pod lisem, chleba v peci a kejklíř v akci. To je moštování na semenci. Přijďte 3. října od 10 do 17 hodin do Přírodovědného muzea Semenec. Kompletní program na muzeumsemenec.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je tu 7. hezké zářijové ráno, přeje Lucie Sinková. Sněmovna dnes druhým dnem pokračuje v debatě o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Včerejší jednání zabrala vystoupení členů kabinetu v čele s premiérem Andrejem Babišem. Ve sněmovně na svůj projev čeká ještě přes 50 poslanců. Není proto jisté, zda se dnes dostane i na hlasování. Senátorské návrhy o nepromlčitelnosti trestného činu vraždy, o daňové úlevě pro dobrovolné hasiče a o ústavním zakotvení práva na život offline jsou jedinými předlohami, které dnes bude projednávat Senát. Rozhodnout má také o uspořádání dvou listopadových veřejných slyšení k porodnosti v Česku a k obraně státu. Slovenský parlament vyslovil nedůvěru ministrovi životního prostředí Tomáši Tarabovi. Pro jeho odvolání hlasovala opozice i většina poslanců vládní SNS, která jeho odchod požadovala už od jara. Spor se tak dál vyostřuje a premiér Robert Fico nevyloučil předčasné volby.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražská policie se chystá na nelegální sraz tuningových aut. Vozy z celé Evropy se do metropole mají sjet tento pátek 2. října. Podle dostupných informací se kolona aut má po návštěvě Prahy přesouvat do Brna. Policie proto na dohled plánuje nasadit vrtulník s termovizí, drony a také pyrotechnika. Informace o srazu několika tisíc vozů se objevila na sociálních sítích. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté v druhém utkání skupiny A3 Ligy národů prohráli doma s Anglií v dlouhém oslabení 0-2. Před téměř vyprodaným Edenem dostal v 25. minutě červenou kartu Pavel Schulz. Kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí k tomu po utkání řekl.
3: Může se to stát každému, já jsem si mohl dát vlastňák a trefil jsem tyč. Příště Pavel může vyhrát ten souboj a můžeme z toho dát gól, takže určitě mu nebudeme nic vyčítat v tomhle směru.
1: Připomeňme, že národní tým nedokázal bodovat ani ve druhém zápase pod novým španělským trenérem Santi Deniou. V sobotu podlehl Chorvatsku 1-2.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný, ráno se výjimečně objeví mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia a místy může foukat dokonce i velmi silný vítr, který může být v nárazech až 55 km v hodině. Na signálu opět 80ky a Lukáš Bláha.
0: Signál Rádio.
4: Já vám přeju povedené závěrečné zářijové ráno a co se nejzajímavějšího v historii odehrálo právě 30. září, tak to se od nás dozvíte už zanedlouho. Pohodový ranní poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Tři minuty před 7:45 máte ten správný ranní signál. Je to přesně 20 let, kdy se Taťána Kuchařová stala první českou držitelkou titulu Miss World. Náš nejkrásnější kolega Jirka Svoboda ovšem pátral historii ještě dál.
1: Jste se Signál rádiem, je tady poslední den měsíce září. V roce 1659 to byl údajně den, kdy Robinson Crusoe podle románu ztroskotal na pustém ostrově. Ale s dnešním datem jsou spojená i jiná zajímavá výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den byl v roce 1962 vypuštěn první komunikační satelit Telstar 1, který zajišťoval televizní a telefonní spojení mezi Spojenými státy a Evropou. V roce 1954 byla do činné služby zařazena první jaderná ponorka na světě. Americký Nautilus byl v provozu až do roku 1980. V roce 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda, která zásadně ovlivnila osud Československa v předvečer druhé světové války. V roce 1880 byl patentován první elektrický osobní automobil. Jeho vynálezce Stephen Field s ním údajně ujel pouhých 50 metrů, protože mu nestačil kabel. A v tento den byl v roce 1828 zahájen provoz na prvním úseku koněspřežné dráhy České Budějovice-Linec.
2: Vstáváte se Signál rádiem

0: 7.21 ze signálu Pohodové středeční ráno s datem 30. září. A já, když jsem se tady shodou okolností díval na přípravu, kterou jsem si dělal na ranní vysílání před rokem, tak tam na mě vyskočilo, že do Čech tehdy proudil studený vzduch a teploty se pohybovalo od 10 do 14 stupňů. Tak dnes jsme na tom o dost lépe, protože nejvyšší teploty mají dosáhnout až ke 24, bude jasno jen v Čechách až polojasno. Tak to je za mě teda velká nádhera. Užívejte a teď právě Katrina and the Waves. Dobré ráno.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Vašim uším se line středeční ráno na Signál Rádio 5 minut před 7:30. Zjistíme, co se bude dít závěrečný zářijový den.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel dnes chotí Evou přivítají na Pražském hradě rumunskou hlavu státu Nikosu Radana. To v New Yorku proběhne galavečer centra Václava Havla, který připomene jeho odkaz a přínos demokracii, lidským právům, občanské společnosti a kultuře. V Liberci začíná 29. ročník Mezinárodního filmového festivalu Sportfilm. Letos do něj tvůrci z 94 zemí přihlásili 490 snímků. Festival se kromě Liberce koná taky v Praze a Jablonci nad Nisou a potrvá do 4. října. Dnes je poslední den, kdy je možné hlasovat v anketě o jeté auto roku 2026. Jeden z hlasujících získá vítězný vůz na 3 měsíce a tankovací kartu na 20 000 korun. S tím se pojí i poslední položka. Ministerstvo financí zveřejní maximální ceny pohonných hmot na zítřek. Stát totiž od října obnovil regulaci cen paliv s ohledem na jejich výrazné zdražení v posledních týdnech. Bezvadné středeční tro.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Hlas Johna Farnhama nás dostal v ranním signálu až k 7:30, to znamená, že jdeme na silnice.
1: Signál rádio, doprava.
0: O patrnosti zadosti teď aktuálně na dálnici D6, 10. kilometr ve směru na Prahu, protože tam došlo k hromadné nehodě hned 5 osobních vozidel v levém jízdním pruhu. Tvoří se kolona, to znamená D6, 10. kilometr na příjezdu ku Praze. Pokud můžete, vemte to jinudy. A přímo v hlavním městě pak máme bouračku. V Křížové ulici tady došlo ke střetu nákladního vozidla s osobním. Šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: 4 minuty po půl osmé si dáváte středeční ráno na Signál rádiu do komunálních voleb. Nám tak zbývá už jen 9 dní a nezávislý projekt Nezájem chce přesvědčit více mladých lidí, aby šli volit. Před 4 lety totiž přišla podle něj jen zhruba čtvrtina mladých lidí. A tak spustil kalkulačku na principu seznamovací aplikace Tinder, která porovnává jejich názory s kandidáty a kandidátkami do 30 let. Místo profilů dáváte doleva či doprava výroky o svém městě. Vybrat si můžete 6, 12 či 18 otázek a zabere to jenom pár minut. No tak ačkoliv je to tedy mířeno hlavně na mladé, tak já to asi taky zkusím. Co říkáte, abych byl trošku in a posílám vám ten šár bez ráno.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Přesný čas 7.39, ladíte ranní signál a pranostika pro poslední zářijový den se vztahuje k dnešním oslavencům, tedy Jeronýmům. A je potřeba říct, že jisto jistě nevíde, protože zní takto, na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima. Bude 20 až 24 stupňů a podobný ráz chystá počasí i v následujících dnech. Tak věřím, že je to podobně jako pro mě i pro vás dobře.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Za 2 minuty bude 7:45 a v signálovém ránu míříme na Jižní Moravu. Nově vznikající Janáčkovo kulturní centrum a besední dům v Brně se totiž propojí. Detaily nezná nikdo jiný lépe než náš tamní kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den z Brna. Besední dům a Janáčkovo kulturní centrum propojí podzemní chodba. Nové interiéry besedního domu v centru Brna mají navodit prvorepublikovou atmosféru spojenou s nostalgií, pohodou a luxusem. Radní už schválili zahájení zadávacího řízení na vybavení vznikajícího koncertního sálu i vybraných prostor besedního domu. Budovy tedy propojí podzemní průchod. Podle tiskové zprávy magistrátu činí předpokládaná hodnota zakázky 50 milionů korun. Obě budovy budou fungovat jako celek. Podle primátorky Markéty Vaňkové město dlouhodobě počítá s tím, že Janáčkovo kulturní centrum a besední dům nebudou 2 oddělené objekty, ale vzájemně se doplňující celek. Každá budova má totiž jiné přednosti a společně nabízejí výrazně širší využití. Janáčkovo kulturní centrum poskytne orchestru potřebné zázemí, jako jsou zkušebny, šatny, ladírny a nahrávací studio. Besední dům nabídne zase reprezentativní prostory, salonky, restauraci a další společenské zázemí. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Posloucháte ranní signál a v 7.48 pojďme na tradiční potěšující rubriku.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
2: Na Signál Rádiu.
0: Na našem území se nám lépe dýchá. Kvalita ovzduší v Česku byla loni díky nižším koncentracím znečišťujících látek relativně dobrá. Přispěli k tomu příznivé meteorologické podmínky i dlouhodobá opatření pro snížení emisí. Vyplývá to z nové publikace Českého hydrometeorologického ústavu. Z regionů podle něj zůstal ovzduší škodlivými látkami nejvíce zatížen Moravskoslezský kraj a aglomerace Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek. Přesto i tam se za uplynulých 10 let situace výrazně zlepšila.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Tři minuty a kousek před 8 hodinou jsme v ranním signálu posnídali s Tiffany a já musím prozradit na kolegyni Lucku Sinkovou, že ona včera si dala čaj opáté s Helenou Vondráčkovou.
1: A to si teda trefil, protože já jsem tam měla být ve 4, ale znáš tu dopravu v Praze a okolí. To je jako peklo.
0: A ještě,
1: to
0: když je... má člověk je do řidky,
1: no, a ještě stále... ano, stále už 40 let říkala, že se tam odstěhovala v období Černobylu v 86. 40 let už tam je, to už můj partner, který mě vezl, dělal mi včera řidiče a technika zároveň, tak to hned z Helenky vytáhl, takže slaví letos 40 v Řidce.
0: No je věrná, to je
1: no,
0: dobře.
1: No, ale já to tam mám ráda, ten region je krásný, ten Mníšek pod Brdy, já to mám spoustu známých kamarádů, jak tam ráda jezdím, my jsem tam dělávala svatby, než to tam zavřeli, asi se mi dala moc na hlas. No nic, no, Helenka ti tady posílá dárek.
0: Je, děkuju, Helenko, no, protože Helenka poslouchá signál rádia.
1: No, ona mi to říkala dokonce několikrát a já říkám, Helenko, já to vím, dokonce už jsme to v éteru několikrát hlásili, že nás posloucháte.
0: No a bude rozhovor s ní samozřejmě.
1: A bude rozhovor, ano, přesně tak, no, takže brzy no, uslyšíte ano. Na signál rádiu a navíc Helenka se nechala slyšet, že by ráda s námi nějak víc spolupracovala.
0: Ale?
1: No takže mi bude
0: nabízím.
1: Volat
0: samozřejmě.
1: Ještě její manažerka a tak domluvíme nějak podrobnosti, no. Taky jasně. Domluvíme, co ve zprávách.
0: Ano,
1: že jo?
0: To už mnohem dříve za pár chvil v celou, povídej.
1: Rumunský prezident Dan dnes navštíví Česko, s kým bude povídat, s kým si dá rande, to uslyšíte za okamžik a volby jsou na spadnutí, to netřeba připomínat, víme to úplně všichni, kdybychom nechtěli, ale ve třech obcích na ně vůbec nedojde. Aha. Proč? To si povíme.
0: Mě tady ještě teďka, přátelé, nemůžu si odpustit asociaci, vlastně to je vtipný, jak to je zase spojený s Helenou Vondráčkovou. Luděk Sobota tehdy se do sebe zamilovali. A on přece exceloval ve vší vážnosti k prezidentskému úřadu ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovní a Rumuni tam budou.
1: Napadne.
2: Signál rádio doprava.
0: Ale pojďme na silnice, D6 ta je dneska nějaká prokletá po hromadné nehodě 5 aut na 10. kilometru ve směru na Prahu i dále. 29. kilometr směr hlavní město, tam havarovalo osobní auto do svodidel. D2, 16. kilometr ve směru Slovensko, tam je levý jízdní pruh uzavřen kvůli údržbě podzemní kanalizace. A ještě jdeme do Brna, v Jihlavské ulici došlo ke střetu osobního vozidla s tramvají. Klidnou cestu.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezké poslední zářijové ráno přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Sněmovna dnes druhým dnem pokračuje v debatě o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Včerejší jednání zabrala vystoupení členů kabinetu v čele s premiérem Andrejem Babišem. Ve sněmovně na svůj projev čeká ještě přes 50 poslanců. Není proto jisté, zda se dnes dostane i na hlasování. V říjnových komunálních volbách nebude mít čas obcí na výběr mezi více kandidátkami. V 18 z těch 42 obcích kandiduje jen jedno volební uskupení, takže voliči budou vybírat pouze mezi jeho kandidáty. Ve třech obcích se volby vůbec neuskuteční, protože se nepodařilo sestavit dostatečný počet kandidátů. Rumunský prezident dnes navštíví Česko. Přijme ho česká hlava státu Petr Pavel i premiér Andrej Babiš. Budou jednat o posilování bezpečnosti na východním křídle Severoatlantické aliance, rozvoji česko-rumunských vztahů nebo o spolupráci v obraně a bezpečnosti. V Praze se rumunský prezident setká i s předsedou senátu Milošem Vystrčilem a šéfem sněmovny Tomiem Okamurou.
0: Co se děje v regionu?
1: V pražském újezdu nad Lesy se po otravě ve škole nakazilo už 391 lidí, u 58 z nich laboratoř potvrdila salmonelózu. 25 pacientů je stále v nemocnici. Dodejme, že škola se po týdnu právě dnes otevírá. Obědy ale zatím bude pro jistotu zajišťovat externí firma.
0: Sport.
1: Třinec zůstává v hokejové extralize 100% a na poslední místo tabulky spadla Mladá Boleslav. Podrobnosti má sportovní redaktor Petr Plintovič.
2: Vedoucí Třinec vyhrál i v šestém kole, Kladno porazil 6-4 a má o 3 body více než druhé Pardubice, které porazily České Budějovice 5-2. Poslední je po domácí porážce 1-4 z Plzní Mladá Boleslav. V dalších zápasech Hradec Králové zdolal Spartu 4-3, Litvínov Liberec 5-4 po nájezdech a Olomouc podlehla Vítkovicím 3-4.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný, ráno se výjimečně objeví mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia a místy může foukat dokonce i velmi silný vítr, který může být v nárazech až 55 km v hodině. Na signálu opět 80 a Lukáš Bláha.
0: Signál Rádio.
3: Jsem tady připraven vás dál probouzet, moc zdravím speciálně Jarunými dneska. Dnes mají Jarunýmové svůj svátek, tak si ho užijte. A za pár chvíl se podíváme na jednoho výjimečného Čecha, který sleduje bouřky takovým způsobem jako nikdo jiný z nás. Nenechte si to ujít, hezké ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: 8.11 na hodinách dáváte si ranní signál, a protože v minulých ani následujících dnech se na obloze patrně bouřek nedočkáme, připomene nám je kolega Luboš Dvořák a má to i další důvody.
1: Bouřky, i když se jich mnozí bojíme, nás přitahují svojí silou a nezbadatelností. Teprve 14-letý Matyáš z Hradce Králové letos založil na Facebooku profil bouřkář.cz Meteo a radar. Věnuje se sledování radaru a meteorologii, fotí bouřky, hvězdy i struktury mraku. Varuje před extrémy počasí a dává rady dalším fotonadšencům. Mladý student nedávno zaujal svými snímky děsivě vypadajícího bouřkového pásu, který se přehnal přes Hradec, a po pár měsících už má přes 1000 sledujících. A to se tomuto koníčku věnuje teprve 4 roky. Amatérský meteorolog a lovec bouřek si zatím slávu neužívá a kvůli nízkému věku si také nepřeje uvádět celé jméno. Signál.

0: co přesně ve čtvrt na devět slyšíte, je středeční signálové ráno a zatímco v západní a části střední Evropy panují letní teploty a někde padají rekordy, na Balkáně, v Řecku, ale taky v Turecku či Egyptě jsou teploty o hodně níž, než je pro přelom září a října obvykle, může za to rozložení tlakových útvarů nad starým kontinentem. Zpátky ovšem ke změněným rekordům, teplotní maximum pro poslední zářijový den je z roku 1868, tehdy 26,4 stupně. To asi vydrží a naštěstí i to z roku 1939, kdy byl na našem území pouhý jeden stupínek nad nulou. O čem se hodně mluví a píše, tak to se dozvíte už brzy. Pěkné ráno.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Máme 8 hodin, k ním téměř 20 minut a v ranním signálu pojďme na avizované aktuality.
1: Signál Radio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Britská skupina Oasis se v roce 2027 vrátí na pódia a fanoušci neváhali ani na chvíli. Všechny koncerty jejich turné Live 27, kterých je celkem 42 napříč Velkou Británií, Evropou, Irskem a Spojenými státy, jsou oficiálně vyprodané. Společnost Baťa v Česku po 55 letech končí, v příštím roce postupně uzavře výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku. Jde o jedinou továrnu tohoto obuvnického gigantu v celé střední Evropě. Nový ročník NHL začal výhrou Floridy 1-0 v prodloužení nad obhájci Stanley Cupu z Karolajny. Úspěšně odstartoval sezonu taky Montreal, který s Jakubem Dobešem v brance vyhrál v Torontu 3-2. Vítěznou premiéru s kapitánským céčkem na prsou za sebou má David Pastrňák, jehož Boston porazil 3-0 New York Rangers, a o první české body v sezóně se postaral obránce Filip Hronek, který dvěma asistencemi pomohl Vancouver k výhře 6-5 v prodloužení nad Edmonton. No a z ledu jdeme ještě na trávníky. Vedení fotbalové Premier League potvrdilo, že nezávislá komise prokázala vinu Manchesteru City ve všech bodech kauzy porušení finančních pravidel mezi lety 2009 a 2018. Desetinásobní angličtí šampioni se provinili i narušováním vyšetřování a nespolupracováním s vedením soutěže. Klub provinění odmítá. Pohodové ráno.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Za 5 minut bude 8:30, já můžu slíbit, hezky se nám to hodilo po týmu, že i ve středečním signálovém ránu si budete moct vyhrát vstupenky na jinou slovenskou kapelu, a to Viděk. Buďte ve střehu, ve středu, a řeč teď ale bude o jiné legendě. Životopisní snímek o Michaelu Jacksonovi s názvem Michael oficiálně zakončil svou pouť v kinech s ohromujícím celosvětovým ziskem přes 1 miliardu dolarů. Film se nejen stal nejvýdělečnějším hudebním životopisním snímkem všech dob, čímž překonal Bohemian Rhapsody, ale zároveň se stal prvním životopisným kusem historii, který celosvětově překonal hranici 1 miliardy dolarů. Více než 15 let po smrti Michaela Jacksona, tak jeho vliv nadále rezonuje napříč generacemi, což dokazuje, že král popu zůstává jedním z nejikoničtějších bavičů, jaké kdy svět poznal.
1: A s ním ráno na Signál rádiu.

0: posloucháte se Signál rádiem, je 8:30, zůstaňte s námi, pokud chcete získat vstupenky na vidiek v rámci hry Ano nebo ne, ale nejdřív jdeme na tuzemské silnice.
1: Signál rádio, doprava.
0: Začínáme aktualitou. Provoz na dálnici D6 na 11. kilometru ve směru na Prahu. Zůstává po hromadné havárii hned 7 aut uzavřený v jednom pruhu. Jezdí se tedy jedním. Na D10 třetí kilometr na příjezdu k hlavnímu městu zde havarovalo jedno osobní vozidlo. Stejně tak na D5 81. kilometr ve směru na Prahu. A hned ke třem nehodám došlo v Brně. V ulici Hlinky jsou v sobě osobní auto s motocyklem. Ke střetu osobního vozidla s dodávkou došlo v ulici Podkaštany a ještě do třetice v Černovické havarovalo osobní vozidlo do svodidel. Vám všem pokud možno klidnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál rádiu. Vstávejte s námi.

0: 8.37, strážní anděl z ranního signálu, třeba vám dopomůže k výhře.
1: Ano nebo ne, na Signál Rádiu.
0: Ale především je potřeba se dovolat jako první linku 910 260 910, pakliže chcete vyrazit úplně zadarmo na skupinu Viděk do Prahy. A vypadá to, že skutečně máme někoho, komu se podařilo probojovat do éteru. Pěkné ráno, kdo je tam? Haló, haló, kdo je na druhé straně?
2: Čude a David.
0: Davide, jak se máte takhle po ránu?
2: Jo, pohoda.
0: Jo, tak mohlo by to být ještě lepší. Mám tady připravené vstupenky na 6. listopadu na Viděk. Jste připraven na soutěžní otázku?
2: Ano, ano.
0: Tak jdeme na to. Já se ptám, dokáže led plavat na vodě? Ano nebo ne?
2: Ano.
0: A to je, Davide, dobře, jasně, protože zmrzlá voda má menší hustotu než kapalná voda. Tak Davide, 6. listopadu, připravte se, jdete na Viděk.
2: Děkuji.
0: Kdo půjde s vámi?
2: Kamarád, kamarád.
0: Jasně, tak jo, Davide, vydržte ještě na telefonu, ať se domluvíme, jakým způsobem vám vstupenky pošleme. Mějte se nádherně.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Tři minuty před 8:45 vám ve vašich přijímačích stále ještě zní ranní signál a jeden z nejslavnějších alpských vrcholů nabízí na konci září nezvyklý pohled. Matterhorn je až ke své špici převážně bez sněhu a místo bílé pokrývky dominují jeho svahům holé skály. Takový stav v této části roku není běžný, podepsala se na něm dlouhá období velmi teplého počasí i nedostatek sněžení. To je zatím velmi vzdálené i u nás, protože podle meteorologů se nejenom obejdeme bez srážek, ale hlavně má být až do konce, minimálně do konce tohoto týdne slunečno a teploty podobné těm dnešním, tedy mezi 20 a leckde až stoupající k 25 stupňům.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Je s vámi ranní signál a opět po roce. Tu ještě nejsou Vánoce, ale týden inovací na akci, která se zaměřuje třeba i na umělou inteligenci, nás zve Honza Navrátil.
1: Hezký den, moje dnešní pozvánka je na už v pořadí 11. ročník největší události v oblasti inovací a umělé inteligence. Konferenční panely, inovační veltrh a inspirativní semináře. Tak to je týden inovací s hlavní událostí, která proběhne od 1. do 3. října v kampusu v Praze na Radlické. Akce každoročně propojuje inovativní firmy, investory, experty, výzkumné organizace a také veřejný sektor. A vytváří tak prostor pro sdílení zkušeností a prezentaci nových technologických řešení. Součástí programu je také sekce, která je věnovaná startupům, které tady mohou představit svoje projekty, získat nové kontakty a zvýšit svoji viditelnost v rámci českého i mezinárodního inovačního ekosystému. Kdo z vás se tedy chce o oblasti AI dozvědět více, tak mezi 1. a 3. říjnem se na pražský Smíchov určitě vydejte. Hezký den přeje Honza Navrátil.
2: Ráno na Signál Rádiu.

0: Už jen 8 minut nám chybí do 9. hodiny a ve středečním ranním signálu ještě jedna, řekl bych, taková polodobrá zpráva ze světa herní zábavy. Je dost dobře možné, že jste s vašimi datolestmi někdy strávili nemálo času u hry Krycí jména a vývojáři z Czech Games Edition aktuálně připravili pro Netflix speciální herní televizní verzi této populární deskovky. Titul bude na nové cloudové herní platformě Netflixu dostupný pod anglickým názvem Codenames Party a vychází v rámci testovacího provozu ve vybraných zemích. V Česku se žel zatím vyhne. Čemu se nevyhneme, tak to je nákup dárků na Vánoce. Ano, nechci nějak strašit, ale zítra už je tady říjen a nějakou novou deskovou hru by to pro dětičky asi chtěl.
1: Je tu nový den a s ním ráno na signál rá.

0: minuty před 9:00, tedy ve finále středečního ranního vysílání na Signálu. Pavel Vítek, a kdo pak myslíte, že má dneska svůj den?
1: No tak samozřejmě Pavel Vítek.
0: Pavel Vítek, to byl vždycky pěkný kvítek.
1: Je to fešák.
0: Yeah.
1: Já jsem ho viděla teď v pátek, byla velká modní přehlídka Osmanyho Lafity a tam Pavel byl i samozřejmě se svým partnerem Sidovským a musím říct, že na svá leta absolutně nevypadá.
0: 64.
1: No, furt mu to sekne.
0: 64 dneska. Tak všechno nejlepší, Pavliku. A přede mnou samozřejmě Luzka Sinková, to jste poznali. Co pak ve zprávách?
1: No tak Senát bude projednávat mimo jiné daňovou úlevu pro dobrovolné hasiče. Bude toho víc, tak si to povíme za okamžik. A hasiči na Liberecku v noci vyjížděli k požáru dvou bývalých zemědělských budov. Kde přesně a jaká je teď situace, řekneme si.
0: Počkejte si na to.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Se všeho nejdřív míříme do provozu D35 244. km ve směru Hradec Králové. Tady je havárie nákladního vozidla. Zdržíte se na Pražském okruhu 9. km ve směru Modletice, protože tam se nám posouvá nadměrný náklad, a na D2 36. km ve směru Slovensko. Dejte nohu z plynu kvůli odstavenému osobnímu vozidlu. A ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.
2: Rozhovor Signál Rádia. Dalším hostem našeho vysílání bude herec Tomáš Měcháček. Jaké byly jeho herecké začátky a co všechno musel udělat, aby přesvědčil porotu, že na herectví má? Vypravíme se s ním i do rodného Ústí nad Labem a zjistíme, co ho přivedlo do Prahy a jak dnes vnímá své rodné město. Řeč bude i o divadelním představení Husákovi děti, ve kterém se společně s diváky vrací do období socialismu. A protože život není jen o herectví, přijde na řadu také rodina. Proč vždycky toužil po velké rodině? Jakou hru vymyslel pro děti a jejich tatínky? A v čem se jeho děti nezapřou a jsou po něm? Rozhovor Lucie Sinkové a herce Tomáše Měcháčka si poslechněte u nás na Signál Rádiu ve středu po 10:00. Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné zářijové dopoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Senátorské návrhy o nepromlčitelnosti trestného činu vraždy, o daňové úlevě pro dobrovolné hasiče a o ústavním zakotvení práva na život offline jsou jedinými předlohami, které dnes bude projednávat Senát. Rozhodnout má také o uspořádání dvou listopadových veřejných slyšení, a sice k porodnosti v Česku a k obraně státu. Vyšetřování útoku na základní škole ve Staškově se rozšířilo i na místního policistu. Podle dostupných informací čelí obvinění z maření úkolu veřejného činitele. Údajně podcenil informace o chování 13-letého útočníka, který předtím nožem napadl dvě učitelky a spolužačku. Jedna z učitelek zemřela. Dívka zůstává v kritickém stavu. Až 6 let vězení hrozí muži, který dle policie řídil na Chomutovsku s více než 3 promile alkoholu a poté se pokusil podplatit policistu. Je obviněn z ohrožení pod vlivem návykové látky a podplacení. Hasiči na Liberecku v noci vyjížděli k požáru dvou bývalých zemědělských budov ve Všelibicích. Vyhlášen byl druhý stupeň poplachu. Zasahovali i jednotky ze sousedního kraje. Hasiči na místo teď dohlížejí.
0: Co se děje v regionu?
2: Až 1152 dětí najde místo v nové škole, která vznikne v pražských Stodulkách. Nabídne 36 kmenových učeben, trojici tělocvičen, sportovní areál a další komunitní prostory. Základní kámen nové školy byl položen před pár dny. S dokončením se počítá do konce desetiletí. Pozemek, projekt i stavební povolení zajistil kontribucí developer. Samotnou výstavbu pak uhradí město. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejový útočník Jiří Smejkal se gólem podílel na výhře Pardubic nad Českými Budějovicemi a potvrdil dobrou formu z úvodu sezóny. Po 7 zápasech má 5 branek a dělí se o druhé místo v tabulce střelců s klubovým spoluhráčem Matějem Stránským. Dynamo včera zlomilo odpor soupeře až ve třetí třetině, ve které třikrát skórovalo a vyhrálo 5-2. Smejkal řekl, že hráči úřadujícího mistra musí být důslednější od začátku utkání.
3: Za ty první dvě třetiny jsme měli strašně moc šancí, bohužel se nám podařilo dát jenom 2 góly. A soupeři jsme nechali 2-3 dorážky, oni se to dali 2 góly a bylo to 2-2 po dvou třetinách, což teda úplně ten obraz tomu neodpovídal, takže jsme si v kabině něco museli říct po té druhé třetině a být důslednější malinko a nakonec pak v té třetí už zase to zvládli, ale musíme si dávat pozor, protože když by byl nějaký těžší zápas, tak těmahle nedůslednostma můžeme ten zápas ztratit.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia a pované místy i silný vítr, který v nárazech může dosahovat 55 km v hodině. Ve frýdlantském výběžku povane dokonce 70-kilometrovou rychlostí. Na signálu opět 80 a Lukáš Bláha.
0: Signál Rádio.
4: Pět minut po 9 jedeme závěrečným zářijovým už dopolednem a protože je středa, tak se nejprve budeme vracet do hudební minulosti. Dozvíte se třeba, že do historie muziky zasáhl i animovaný seriál Simpsonovi. Teď už ale skvělý dopolední poslech s 80kami od Phila Collinse nebo hned jdej, že?
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Legendární Phil Collins doznívá a vy máte ten správný dopolední signál, protože je tu avizovaný výlet do historie muziky pro poslední zářijový den.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
0: Na rozjezd je tu první letopočet naší oblíbené dekády. V něm parta okolo Stinga, tedy Police, dobila zlatobritské chart s písní Don't Stand So Close To Me. Kontroverzní téma vztahu studentky a učitele v textu patrně přispělo k tomu, že šlo o nejprodávanější singl Spojeného království za celý rok 1980.

Pokračujeme 30. zářím 1993, kdy popularitu seriálu Simpsonovi potrhla i účast ex-Beatla George Harrisona. Ten hrál sám sebe v úvodním díle páté řady v epizodě nazvané Homerovo pěvecké kvarteto.

Končíme posledním zářijovým dnem v roce 1995. To psala hitparádovou historii Mariah Carey. Skladba Fantasy šla takzvaně z nuly až na hrot Billboard Hot 100. Tím se americká zpěvačka stala první ženou, která startovala rovnou na nejvyšším místě tamního žebříčku. Pomohlo jí k tomu i to, že nahrávka silně sampluje pecku Genius of Love od Tom Tom Club, jak jinak než z osmdesátek.

0: dopoledního signálu rádia Rigej ráno, ten Gordinero, za minutu půl desáté, to znamená, že za půl hodiny a chlup navíc, tady bude opět Lucka Simková, nejenom v tuto chvíli, ale i po desáté hodině a přivítá Tomáše Měcháčka. Já jsem tady použil na schvál tento úsměvný podkres z filmu Šimona Matouš, protože Tomáš Měcháček je komický herec, ale zdání klame.
1: Jo, jo, je to tak, hezké dopoledne přeji. On to sám i trošku vyvrací, i když já ho mám stejně asi jako většina zdá zafixovaného jako toho komediálního herce. Ano. Nemohu nespomenout třeba seriál Doktor Martin, kde hrál takového v vozovkách úspěšného opraváře. Tak se
0: Oni
1: ho v rozhovoru...
0: teď opakují a já ho tam dozvidím.
1: Jo, jo, jo, tak se ho v rozhovoru ptám, jestli je opravdu takový kutil v vozovkách, a nebo naopak šikovný, všechno doma manželce spraví. No tak uslyšíte jeho odpověď. Jak je na to, jestli volají u Měcháčku hodinového manžela, nebo Tomík vezme do ruky kladívko a jde na to.
0: A dozvíme se, kolik má Tomík dětiček?
1: To taky, o tom je taky řeč, i dokonce jak jsou staré a jestli jsou po něm, v čem se jako potatili, v čem ne. A zazpomínáme i na jeho rodné Ústí, to je mi velmi blízké, protože jako Severočech, že, který tam navíc několik let žil, stejně jako Tomáš, tak probereme i to, jestli tam stále taková ta děura, co tam byla uprostřed náměstí, dobře, nebo v podstatě uprostřed náměstí.
0: Tak přátelé, děura v našem vysílání naštěstí nebude, za chvilku 80. BG, Tears for Fears. No a my se, Lucko, moc těšíme po desáté hodině na dnešní rozhovor.
1: Těšte se, protože Tomáš Měcháček bude i plést copánky.
2: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
3: Ano, nebo ne.
2: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
3: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
4: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
2: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
3: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
2: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: BG Secret Love, středeční dopolední signál vám zní v přijímačích a není tajemstvím, že ráz krajiny na Kolínsku se bude měnit. Víc ví kolega Luboš Dvořák.
1: O čem se zatím jen šuškalo, se stane skutečností. České radiokomunikace připravují demolici dvojice stožárů vysílače v Liblicích u Českého Brodu, které jsou se svými 355 metry nejvyššími stavbami v Česku. Demolice je plánována v týdnu od 12. října. Odstřel se uskuteční během jednoho dne. Přesný termín firma zatím neurčila. Záležet bude mimo jiné na počasí. Rozhlasový vysílač Liblice B byl zprovozněn v roce 1976. Šlo o nejvýkonnější rozhlasový vysílač pásmu středních vln v Česku. Jeho signál pokrýval i oblasti mimo střední Čechy. Povinnost zajistit analogové středovlné rozhlasové vysílání skončila na konci roku 2021 a vlastník poté řešil dál osud stavby. Od října 2023 do konce března 2025 z vysílače na středních vlnách vysílalo jen country rádio. Od té doby je zařízení opuštěno. Radiokomunikace sice zveřejnili výzvu na odkup. Dva zájemci sice byli, ale nakonec toho z mnoha důvodů sešlo. Tak ho ještě omrkněte, než po půl století navždy zmizí. Luboš Dvořák, Český Brod.

0: Přesně, jak to zpíval v dopoledním éteru Signál rádia Žentour v čele s Jankem Ledeckým. Všechno bude fajn, za 4 minuty budou i nejnovější zprávy, které má Lucka Sinková a po nich opět 80ky od Krále Popu nebo Mario Heda a pochopitelně též slíbený středeční rozhovor s Tomášem Micháčkem.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nejprve ovšem, jak to jezdí Pražský okruh, 60. kilometr ve směru D1, tady došlo ke střetu osobního vozidla s nákladním, pokračujeme na D7, tady se nám na 26. kilometru ve směru na Prahu tvoří kolona vozidel po havárii nákladního vozidla a ještě jdeme do Brna, v Revoluční ulici se potkala 2 osobní auta. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a klidnou cestu.
2: Jablka pod lisem, chleba v peci a kejklíř v akci. To je moštování na Semenci. Přijďte 3. října od 10 do 17 hodin do Přírodovědného muzea Semenec. Kompletní program na muzeumsemenec.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 10 hodin hezké, poslední zářijové dopoledne přeje Lucie Sinková. Poslanci dnes pokračují v mimořádné schůzi, na níž budou z popudu opozičních stran hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andreje Babiše. Jednání začalo včera odpoledne a poslanci jej večer přerušili. Pozor na nechtěná předplatná přes prémium SMS. Stačí při registraci na internetu nebo stahování dokumentu nepozorně potvrdit jednu zprávu a z vyúčtování mobilního telefonu mohou každý týden odcházet desítky korun. Podle reportáže Janka Rubeše se problém týká tisíců lidí. Částky bývají nízké, takže si jich lidé často dlouho nevšimnou. Na východním Slovensku musí železniční dopravce kvůli vandalismu posílit bezpečnost ve vlacích. Nejhorší situace je na trati mezi Prešovem a Lipami, kde dochází i k útokům na vlakový personál. Od října proto do vybraných spojů nastoupí další pracovníci soukromé bezpečnostní služby. Letadlo Fly Dubai na cestě z Dubaje do Tel Avivu vyslalo nouzový signál a změnilo kurz do Saúdské Arábie. Obavy z únosu se nepotvrdily. Podle izraelských médií se mezi piloty strhla potyčka, při které jeden z nich ztratil vědomí. Na palubě bylo asi 180 lidí.
0: Co se děje v regionu?
2: U pražského letiště odstartovala třetí etapa rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky Lipské a Aviatické ulice. Práce potrvají do konce listopadu a omezí řidiče jedoucí mezi letištěm a Tuchoměřicemi. Ti se tak musí vydat objízdnou trasou přes Kněževes a pak po dálnici D7. Směr na Slaný zůstává průjezdný po obnovené rampě. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Česká fotbalová reprezentace získala posilu ze zahraničí. Koho to zjistil sporták Petr Plintovič?
3: K české fotbalové reprezentaci se připojí Ryan Nadery z Glasgow Rangers. 23-letý, 194 cm vysoký útočník se narodil v Drážďanech, české matce a bulharskému otci. A kromě českého má i německé občanství. Premiéru za Česko si Nadery může odbít v sobotu na hřišti světových šampionů ze Španělska, případně o 3 dny později ve Wembley proti Anglii.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia a povane místy i silný vítr, který v nárazech může dosahovat 55 km v hodině. Ve frýdlantském výběžku povane dokonce 70-kilometrovou rychlostí. Na Signál Rádio 80 a taky herec Tomáš Měcháček.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádiu Tomáš Měcháček, herec, loutkoherec, stand-up komik a taky režisér. Doufám, že jsem na nic nezapomněla.
2: Ani ne. Zdravím posluchače, dobrý den.
1: Vy jste se narodil v Ústí nad Labem. Já jsem taky Severočech, takže to mě jako zaujalo. Dokonce jsem v Ústí žila několik let a říkám si, co je podle vás ikonou tohoto města?
2: Hnědé uhlí.
3: Ne.
1: To jste postěla,
3: ne? Pardon, já myslel ten kraj. Ale myslím, že ikonou Ústí nad Labem je kamenolom v centru.
1: No, já myslím, že řeknete, že vy, ale to máte pravdu, protože ten je tam, co jsem tam žila, a to už je takových 15 let zpátky, a to už tam byl.
2: No, on tam byl vždycky.
1: Vnímáte nějakou změnu v tom městě, nebo vůbec?
2: No, tak teď jsem viděl Volavku, tak to bylo zajímavé, ty já mám rád. A tím, jak si vzpomínám na své dětství, nebo jak si já pamatuju Ústí nad Labem, tak bylo poměrně, to životní prostředí tam nebylo úplně ideální, vzhledem ke všem těm smogům a inverzím a hnědým mlhám a fialové bílině. Takže jestli něco vnímám, tak je to opravdu ta čistota.
1: Že se to zlepšilo. No a jaký jste měl dětství? Vy jste třeba mé ex-kolegyni Výborné vyprávěla, jak jste lezl po hromosvodu. To mě strašně zaujalo a pobavilo. Takže jste byl takový jako uličník?
2: Dnes se tomu říká ADHD asi, anebo nějak jinak, nevím. No, byl jsem divoké děťátko a rád jsem si hrál.
1: Myslíte, že vám to zůstalo? Abych řekla, že ano.
2: No, já myslím, že mě to, já si rád hraji, taky vůbec nepracuju, já si jenom hraju a oni mi za to platí.
1: Vy dokonce vedete jakési workshopy, když tak mě opravte, prostě hrajete si s dětmi?
2: Já si hraju se svými dětmi a pak mám několik dětských představení, kde si
1: myslela.
2: S těmi dětmi hrajeme, to je Sešli se tři a stalo se. A to je venkovní představení, kde přijedeme krásným starým autem a nemáme nic připraveného. Ale vždycky něco vymyslíme, proto se to jmenuje Sešli se tři a stalo se. A nakonec rozdáme 100 vajec a těsně předtím, než je rozdáme, tak se zeptáme, které dítě má nejstatečnějšího tatínka, no a pak už to lítá.
1: Chudáci tatínci teda. A když jste si uvědomil, že chcete jít z Ústí, já se zase vrátím na sever Čech, když jste si uvědomil, že chcete žít herectvím naplno?
2: Wow, to jsem si nikdy neuvědomil. Já jsem měl gympl. Po gymplu byly asi dvě možnosti, kam jít dál na výšku, a to byla Damu nebo Pajďák, tak jsem zkusil obojí a to první vyšlo. Tak a protože Damu je v Praze, tak jsem šel do Prahy a tak nějak mi to zůstalo, to herectví, ale asi jsem vždycky byl šašek.
1: A myslíte, že tím jste přesvědčil tu porotu, která o tom rozhoduje?
2: Zda ne, budete... to jsem přesvědčil svým talentem.
1: Vy jste měli s Martinem Dejdarem pořád Vylomeniny, to nás děsně doma bavilo. Já nevím, jestli to bylo vaše první působení na obrazovce, no je to už 13 let, je to nějaký pátek. Rozčílili jste tehdy někoho?
2: Zrovna teď na to někdo vzpomínal, proč se to netočí. A já vím, že po druhé sérii vlastně už se to točit nedalo, protože lidi to znali a poznali.
1: Aha, už vás prokoukli.
2: Takže ty, no prokoukli spíš ty, co měli to ucho a vlastně už to nefungovalo. A myslím si, že to byla licence a teď se to netočí, protože ji nikdo nekoupil, že to vymyslel někdo, tuším, v Izraeli nebo v Německu. A no, to bylo, nejtěžší bylo nejíst. Protože jsem vlastně, natáčelo se to 17 hodin denně a já jsem byl před 4, 8 až 8 obrazovkama, kde jsme sledovali různé lidi, jak jedí, protože do restaurací se chodí jíst, takže já jsem furt musel něco jíst.
1: Jak jste na ně koukal, jak jste dostal chuť, jo, klasika.
2: Přesně tak.
1: Došlo k nějakému extrému, kdy vlastně vás lidi třeba chtěli žalovat, nebo jste se strašně zahádali, nebo...
2: Ono vlastně tam ve finále to vždycky ty lidi museli podepsat, jako souhlas s tím, že...
1: Se to odvysílá.
2: Že přijímají tu odměnu a samozřejmě, že s tím i souhlas s odvysíláním. No a tam občas to prostě nepodepsali, což bylo mrzuté, jinak nic dramatického se tam nestalo.
1: Jak jste si rozuměli s Martinem Dejdarem? Sedli jste si?
2: Po každý jsme si sedli, protože opravdu těch 17 hodin ve stoje nejde úplně. A jasně, s Martinem, to je perfektní kolega, kamarád.
1: Říká Tomáš Měcháček na Signál Rádiu.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dneska si na Signál Rádiu povídáme s hercem Tomášem Měcháčkem. Někteří lidé si vás vybaví například jako opraváře Miloše Brázdu z Doktora Martina.
2: Děkuju. Samozřejmě, protože jsem hrál s Norbertem Lichým, který mi hrál tatínka, protože jsme si strašně podobní. A točilo se to ve Velkých Karlovicích.
1: V Beskydech.
2: Kde je to úplně nádherný. Takže tam se točilo vlastně skvěle.
1: Máte vztah k tomu kraji? Já třeba ho mám osobně moc ráda, ráda tam jezdím na dovolenou.
2: Kam jezdíte?
1: I do těch Karlovic, tam jsem byla několikrát, no a podívat se i na ta místa, kde jste točili. No,
2: já jsem tam vlastně do té doby asi někdy byl, ale ne tak úplně vědomě. A díky tomu doktorovi Martinovi jsem to tam začal objevovat, ten kraj. Já teda na špacíry moc nejsem, ale i tady jsem se šel projít po kopcích. Jo. Úplně zbytečně, jo, prostě jen tak. Ne, že bych někam šel, ale prostě jsem si řekl, já se půjdu projít. To jsem do té doby nedělal. A lidé jsou tam milí.
1: To jo, Moraváci jsou, no. Já si říkám, jestli tou zručností jste v uvozovkách, jo, podobný Miloši Brázdovi, nebo jste naopak domácí kutil?
2: Tam jsem... Můj charakter s mým osobností velmi potkal. Já jako věci umím dělat, jo? Opravdu umím i věci opravit, hlavně tu část, když se to rozebírá, ale pak už to dá dohromady úplně ne. Ale když se toho jako vlastně nebojím, tak to udělám. Ale třeba vrtání nemám rád do zdi, protože když už tu díru vyvrtáte, jo, tak tam prostě je. A když to vyvrtáte blbě, no tak tam prostě bude furt. Jako dá se to zasádrovat, ale nikdy to nebude zasádrovaný tak, aby to nebylo vidět. Takže když jsem naposledy vrtal obýváku držák na televizi, tak z druhé strany prostě najednou byla díra velká. Ale ne jako dírka od vrtáku, ale tam jsem trefil nějaký kámen a byla tam díra jak dlaň. No tak jsem koupil rámeček, podepsal tu díru a zarámoval ji. A je tam dodnes a je to krásné.
1: Umělecké dílo. Takže jste se trošku našel v té roli, dá se říct.
2: No.
1: Volá vaše manželka hodinového manžela teda, když to máte takhle s tou zručností, nebo?
2: Jenom když opravdu chce, abych něco udělal. No. Když řekne, že ho zavolá, tak to teda jdu udělat samozřejmě.
1: Vy jste zmínil legendárního herce pana Lichého. Jaké to bylo s ním hrát a jak jste si rozuměli na place?
2: Tak s Bertíkem to bylo vždycky milý natáčení, protože se moc neběhalo a ne, byla s ním strašná legrace. Měl velmi specifický smysl pro humor. Dej mu pambu nebe.
1: Cítil jste ho jako toho filmového tátu? Nebo jaký to byl vztah mezi vámi?
2: Kamarádský, necítil jsem mu jako tátu.
1: Stalo se vám někdy, že nějaká postava vás začala pronásledovat takzvaně? Jo, i v reálném životě, protože spousta herců mi tady vyprávěla, dostanou občas i na bančíno, když hrajou nějakou zápornou roli, tak šlo to někdy taky takhle u vás do extrému?
2: No, tak často po mně lidi chtěli zařídit půjčku v Airbank.
1: To jsem si říkala, jestli na to nedojde. Proč.
2: A taky občas se mě nějaký babičky ptali na radu, že bolí koleno nebo kyčel. A říkali mi, doktore,
1: pane Skoldu, modrého.
2: Tak já si vždycky, to já vám poradím, samozřejmě, běžte k doktorovi, ten vám pomůže. Tak ale jinak jako, pak se na mě lidi začali koukat trošku jinak, když jsem párkrát byl teďka na Hatej v televizi, ale jinak pohodám.
1: A která z těch rolí vám byla nejbližší?
2: Otázka za milion.
1: No, já vím, lepší mě nenapadla.
2: Já si na všem najdu to dobré, takže i když se mi to třeba nechce hrát, nebo mi to přijde pitomý, nebo ne pitomý, ale ne, někdy prostě, někdy to není napsané tak, jak by to třeba mělo být. A mně se do toho úplně nechce, tak udělám všechno pro to, aby to bylo tak, jak by to být mělo.
1: A jsou zatím peníze, nebo co je tou motivací, že když si říkáte, není to úplně ono, ale já teda do toho jdu?
2: Tak to třeba nevíte úplně, když do toho jdete, protože to nepřečtu celý. A nebo se to tak začne vyvíjet teprve až po čase. Ježišmarja, vypněte si ty telefony, když jdete do rádia. Vy hrajete 80s, ne?
1: My hrajeme 80s, no.
2: Tak tam dejte Nika Cavea, ať se posluchači užijou, co jsem poslouchal já v 90. letech.
1: Vaše přání je splněno. Tomáš Měcháček na

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádiu Tomáš Měcháček, nejen herec, režisér a komik, ale taky táta. Vy máte 3 děti. Nikitu, Mikuláše, Matildu, to jste zjistila až teď.
2: Ano, mám 3 děti.
1: No a v čem jsou vaše kopie a v čem teda vůbec?
3: Tak moje děti jako děti všech jsou jedinečné, nejlepší, nejtalentovanější. A moje kopie, tak nejstarší, opravdu umí komunikovat s lidma, to umějí jako vlastně všichni. Jsou spolehliví, vždy přijdou nakonec a jsou krásní, šikovní a mají hudební sluch.
1: Kolik je mezi nimi věkový rozdíl?
3: Ježišmarja, počítám.
1: To chci po vás moc, jo. Vy mi připomínáte mého tatínka.
3: Nejstaršímu je 22, pak je 7letý a skoro 6letá. Takže si to spočítejte, drazí posluchači. Já dělám herce, proto matiku nemusím.
1: Ano, to říká hodně umělců. Je něco, co byste jim chtělo předat? Je to takový jako klišé, ale když si představím, že kdybych já měla děti, tak bych jim chtěla jako předat něco ze sebe.
3: A nevím, asi bych chtěl dodělat tu chalupu. A možná nějaký hodinky by po mně mohly zbejt. A auto, nějaký starý, hezký. S obrazama je zatěžovat nebudu, to je můj důchod, ty rozfofruju a rozhodně bych jim nechtěl předat nějaký traumata.
1: Jak spolu trávíte volný čas? Jak si ho užíváte?
3: Heleďte, s těmi nejmladšími, tak s tím nejstarším chodím do hospody. No, na čundry ne, to jako chceme, ale nikdy nám to nevyšlo. Takže s tím trávím čas nárazově a s nejmladšími dětmi ho nejraději trávíme někde venku, rejpáním se kamínky. Já už hodně šermujem klackama. Teďka teda ty krásu jsem. S radostí byl iniciován a dělám copánky.
1: Tak to jste borec, taťka.
3: Teďka budu mít, jak já vždycky vemu nějaký svůj problém a vymyslím z něj nějakou věc, tak teďka jsem vymyslel, je to opravdu v začátcích, ale určitě to najdete na mých sociálních sítích, asi Instagramu spíš. A budu dělat věc, bude se to jmenovat pivo a copánky, nebo víno a copánky, spíš víno. A vlastně seženu nějakou kadeřnici, zavolám táty nějaký, vemu takový ty hlavy s těma parukama a budeme se učit copánky.
1: Ale to je super nápad a mimochodem jste mi připomněl, protože já jsem při médiích ještě několik let učila a tatínkové někteří byli taky přesně takový zdatní jako vy a posílali mi třeba fotky svých holčiček, tedy mých žákyň, jak jim udělali ty copánky, protože chtěli jako, pochvalu.
3: Že vám jako neposlali tu žákyni, aby vám to ukázala, ale posílali vám fotky?
1: Jako třeba dopředu, že jsme měli, dejme tomu, druhý den focení, tak abych jako viděla, jak jsou šikovní.
3: Nadstandardní jak ty své vztahy s tatínkami svých žaček.
1: Tak
3: no, nějak, nebudeme do toho zabrušovat.
1: Taky bych nezabředávala. Vy jste chtěl vždycky větší rodinu?
3: Já jsem vždycky říkal, že chci 8 dětí, ale bylo mi 20 a vlastně jsem věděl úplně nic, o čem mluvím. A byla to skvělá taktika na balení holek.
1: No to jo.
3: Tohle mi přišlo jako prýma, že to bude velký gang, ale je to jako asi úplně nesprodukovatelný. To vyrábění, to by asi šlo, ale to potom.
1: To potom.
3: To nejde už nic stihnout. Já nemám teďka ty dvě děti, jo. Ale teď si já nedovedu představit, kdyby byly jako 3, takhle stejně starý a bylo by jim třeba 4 nebo 5, 3, ne, 7, těch 5 a 3. Jako když jsou ty rodiče 2, tak jedno prostě vždycky uteče. Ve 2 se vždycky řekneme, já jdu po něm, ty jdi po ní. Ale ve 3 to už prostě zdrhne.
1: To by tam musela být děda, babi.
3: No nejsou, když tam nejsou.
1: Takže jste to vzdal, už teda jako u 3 zůstanete, nebudete pokračovat dál.
4: Podívejte se, nejsem nejmladší a
3: já si počkám asi na toho dědečka.
1: Dobře. Na ty vnoučátka teda. Tak jo.
3: To je poprvé, co jsem to řekl. Stárnu. No tak ale jsem Husákovo dítě, tak co?
1: Tak to děkujem, že jste to řekl nám. Tomáš Měcháček na Signál Rádiu.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dneska si na Signál Rádio povídáme s hercem Tomášem Měcháčkem, kterého teď mimo jiné můžete vidět taky na Fidlovačce v inscenaci Husákovy děti. Já se na vás byla mrknout a byla to teda paráda. Řechtala jsem se od začátku až do konce. To se mi dlouho nestalo.
2: No, děkujeme. Já se snažím neřechtat, protože já mám hrát, ale je to velká legrace, to jo.
1: A odbourávali jste se, když o tom mluvíte, tady jste zkoušeli vlastně ten kus?
2: Tak když se člověk při zkoušce občas odbourá, tak to nevadí. Horší je, když se odbourá při představení, ale lidem se to líbí, ale ono je to dělaný takovým stylem, to jste viděla, že vlastně ani moc nehrajem, nebo nepředstíráme, že bychom byli někdo úplně jiný. Jsme všichni Husákovi děti. Je to nejenom humorný, a jsou tam i pravdy, pravdičky, jak říkáme, pravdičky. A je hrozně hezký, jak to funguje. Když jsme si říkali, tady by to mohlo fungovat, a ono to fakt funguje, ale úplně třeba víc. Třeba ta věta, v bolestech jsem tě rodila a ty mi ani nepomůžeš shrabat listí. Tak to tak nějak všichni známe. V různých variacích a tóninách. Ale spousta věcí tam naší generaci trefí, mladší generaci ty říkali, no tak to je úlet. Ale taky se jim to líbilo, třeba mému nejstaršímu synovi. Říkal jako úlet.
1: A když jste četl ten scénář, tak co ve vás se nejvíc zarezonovalo? Humor nebo ta vzpomínka na socialismus, tehdejší módu? Nebo...
2: No, ono je to autobiografický. Ono se to Tomášovi Svobodovi, který to režíroval a napsal, opravdu stal on. Opravdu ponoukl svého spolužáka, syna krajského tajemníka, aby vyměnil dvě písmenka na nástěnce v nápisu Třída v socialistické péči. Hádejte, která dvě písmenka to byla.
1: Ano, to všichni víme. Myslím, že to tam nemusíme říkat, musela bych pípat.
2: To radši říkat nebudu.
1: Máte pocit, že naše generace si pořád něco nese z tehdejší doby, něco, co se nedá takzvaně odložit?
2: Je, no ale tak pozor, teď máme skvělý prostor k velkým zobecněním a hlubokým pravdám. Děkuji a vítejte v pořadu Tomáše Měcháčka, nevyžádaná moudra. No tak minimálně nějaká ta traumata si neseme, některý jsou společný.
1: No, schválně.
2: Myslím si, že určitá rozpolcenost, co se pravdy týče, protože něco jiného se říkalo doma, něco jiného se říkalo venku, tak zvlášť nás, mladší, tu poslední vrch Husákovy generace, musela v něčem poznamenat. Pro ně třeba jako zákony jsou spíš takový doporučení, protože to tak prostě bylo, že zákon přeci dávají ty zlí a nemusí se poslouchat. Teď přeci tu vládu ukradli, tak jak by mohla být jejich zákony jako legitimní? Tak nějak.
1: A co jste vnímal jako dítě, potom jako student? Protože ten rozdíl tam pak byl, že jo? Člověk se začal víc uvědomovat.
2: Na konci pátý, protože moje maminka je učitelka, tak... nebo bývala, tak, a takže u nás byly večírky, když byla revoluce a hodně se řešilo, jestli se bude klasifikovat ruština. Mm-hmm. A já měl v prvním pololetí páté třídy dvojku, ale bylo jasný, že na konci roku budu mít spíš čtyřku nebo pětku. Tak já, a protože se to řešilo na vinných dýcháncích učitelek u nás v bytě, to byl takový kočovnej lítací dýchánek vinný, který tak pořádalo různě u učitelek, tak jak je to dnes. A tam se to hodně řešilo, tak já jsem volal na informace.
3: Dobrý den, já bych chtěl číslo na ministerstvo školství.
2: A proč pak bys ho chtěl, chlapečku?
3: Já bych se chtěl zeptat a říct jim spíš, ať jako neklasifikujou tu ruštinu.
2: Zeptej se maminky na číslo. Tak to si pamatuju, že takhle rozum jsem z toho měl. Jinak, jako samozřejmě bylo překvapivý, jak, že vlastně celou dobu ty ruštinářky mluvili anglicky. Protože to hned potom začali učit. A leckdy jsme uměli anglicky lépe než oni. Nebo byli o lekci před náma.
1: Proč to za to stojí navštívit tu Fidlovačku?
2: Tak kromě toho, že to je jenom 85 minut dlouhý.
1: Jo, to bylo fajn, to je pravda.
2: Je to opravdu velká legrace, ale z které občas zamrazí, protože se dotýká témat, která se dotýkají nás všech. A je tam v uvozovkách skvělá hudba. Ne, je tam fakt hezká scénická hudba. Další nevyžádané moudro Tomáše Měcháčka.
1: Tome, no tak moc děkujeme za návštěvu.
2: Já děkuju a ještě jednou vás pozvu do divadla. Přijďte na Husákovy děti. Krásný den.
1: Tomáš Měcháček.
0: Posloucháte Signál Rádio.

0: Elton John, chviličku před 11. hodinou, hezké středeční dopoledne, tady je Signál Rádio. Za moment Alphaville, kapela R.E.M. nebo třeba skupina ABBA, prostě to nejlepší z osmdesátek. Teď už nesmí chybět aktuální zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Relativně dost nehod se stalo v Praze. První najdete u Bulovky na Praze 8 v ulici Chlumčanského. Tady je nehoda osobního vozidla a dodávky. Jezdí se ve snížené rychlosti. Další komplikaci čekejte na Praze 4, křižovatka ulic Záleší a Štúrova. Tady je nehoda dvou osobních vozidel. Nárazově se vytváří krátká kolona. A ještě dejte pozor taky na Novopatské ulici. Tady je dopravní nehoda do ulice Budovatelská ve směru na Kbelskou. Dvakrát se tady srazily osobní automobily, i tady se jezdí ve snížené rychlosti a nárazově se můžete zdržet, tak s tím počítejte a hlavně jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné zářijové dopoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Jsou tu další dnešní zprávy. Premiér Andrej Babiš se po uložení korunovačních klenotů setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Mluvili o programu příští bezpečnostní rady státu a možné reakci na případný ruský útok na Pobaltí. Babiš uvedl, že pokud by Rusko napadlo některý z pobaltských států, Česko by podle článku 5 na to muselo vyslat 2 mechanizované brigády. V Kralupech nad Vltavou panuje napětí u městské policie. Část strážníků totiž sepsala petici proti zástupci ředitele, kterého obvinují ze šikany, ponižování a nadávek. Vedení města situaci prověřuje. Zástupce ředitele podle iDNES.cz nařčení odmítá a tvrdí, že jde o osobní spor. Organizátoři akce Ukliďme svět už zapsali více než 16 tun odpadu sesbíraného od začátku podzimního úklidu. Už teď je to o 5 tun více než loni za celý podzim. V Chorvatsku vyzvedli ze dna moře vrak plachetnice. Při jejíž červnové srážce s katamaránem zemřeli 4 Češi. Loď ležela v hloubce zhruba 50 metrů více než 3 měsíce. Vlak teď prozkoumávají znalci, kteří budou dál zkoumat poškození.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město chystá několik projektů na stavbu sportovišť. Například plánovaný stadion pro univerzitní hokej by měl podle nového návrhu vzniknout v oblasti Pelc-Tyrolka nedaleko Štvanice. Umístění stadionu se původně plánovalo přímo na Štvanici. Proti tomu se ale ohradila radnice Prahy 7. Stadion by měl mít prostor pro zhruba 5000 diváků a jeho stavba by měla vyjít na stovky milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nový ročník NHL odstartoval výhrou Floridy 1-0 v prodloužení nad obhájci Stanley Cupu z Caroliny. Montreal zvítězil v Torontu 3-2 i díky 26 zákrokům Jakuba Dobeše. Vítěznou premiéru s kapitánským C-čkem oslavil David Pastrňák, jehož Boston porazil Rangers 3-0. Filip Hronek se na výhře Vancouveru 6-5 nad Edmontonem podílel 2 asistencemi.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 Celsia a povane místy i silný vítr, který v nárazech může dosahovat 55 km v hodině. Ve frýdlantském výběžku povane dokonce 70-kilometrovou rychlostí. Na Signál Rádio 80, tentokrát v režii Lukáše Frélicha.
0: Signál Rádio.
3: 11 hodin, 2 minuty, hezkou středu. Vlasy, účesy a padání vlasů, takové téma probereme za chvíli. No a teď Jizu nastartují vaše pracovní dopoledne. S vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Kapela R.E.M. teď s námi na Signál Rádiu. Říká se, že šaty dělají člověka, ale i když k tomu možná nepřikládáte tak velkou váhu, to samé platí i o vlasech. Zajímavé je, že většina Čechů si dává na účesu záležet a pozor, není to výsada jen žen. Nedávná studie ukázala, že muži dávají v posledních letech přednost trochu extravaganci, zatímco ženy spíše klasickým střihům. Podle odborníků bychom měli vlasy dokonce zastřihávat pravidelně asi jednou za 2 měsíce. Pokud naopak řešíte třeba vypadávání vlasů, na vině kromě genetiky může být stres nebo nedostatek železa. Bohužel bylo zjištěno, že o vlasy přichází převážně mužská populace a stále v mladším a mladším věku. První drobné vypadávání se dokonce může objevit klidně už kolem 24 let věku.

0: OMD, takhle zní dopoledne na Signál rádiu. Jestli jste ještě dnes nebyli na našich sociálních sítích, doporučuji mrknout se na náš Facebook. Jednak můžete pohledět do tváře našeho hosta, který v našem vysílání povídal před chvílí, a taky se dozvíte třeba, o čem byl včerejší díl pořadu Miluju Prahu, pakliže vám v našem vysílání utekl. Tak se mrkněte a buďte s námi ve spojení, protože díky tomu budete mít vždycky přehled.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

Petra Janu teď okořenila náš dopolední playlist a připraveny jsou další hvězdy Bryan Adams, Bonnie M nebo Toto. Užívejte dopoledne s námi na Signál Rádiu.

0: Přiblížila se 12. hodina a společnost vám stále dělá signál rádio. Za moment Bonnie Tyler, Frankie Goes to Hollywood nebo Pet Shop Boys. To nejlepší z 80. let. Takový bude náš playlist. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Brno Tuřany, pořil dejte v Revoluční ulici, tady vás přibrzdí dopravní nehoda osobního automobilu. Ještě dejte pozor taky na Praze 5, Plzeňská ulice před křižovatkou s Bucharovou, tady osobní vozidlo srazilo chodce, projíždí se nárazově ve snížené rychlosti. Tak s tím počítejte a ať už pojedete kamkoliv, hlavně opatrně, šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: I 30. září pro vás na Signál Rádio máme zprávy. Hezké poledne přeje Lucie Sinková. Senior ve Škodovce srazil na Domažlicku 8letou školačku. Nehoda se stala dnes ráno v Horšovském Týně, kde dívka přecházela silnici po přechodu, utrpěla vážné zranění nohy a do nemocnice ji transportoval vrtulník. Řidič, ročník 1956, podle policie pravděpodobně nestačil zareagovat. Dechová zkouška byla negativní. V čekárně pardubické polikliniky se střílelo z plynové pistole. Podle policie muž několikrát vystřelil do vzduchu po předchozí slovní hádce a z místa utekl. Policisté teď po střelci pátrají. Nikdo nebyl zraněn. Letadlo společnosti Fly Dubai, mířící z Dubaje do Tel Avivu, dnes vyslalo nouzové signály a změnilo kurz do Saúdské Arábie, kde přistálo v Tabúku. Obavy z únosu se nepotvrdily. Podle izraelských zdrojů se na palubě dostali do fyzického konfliktu oba piloti. Jeden z nich se podle všeho zřejmě pokusil s letadlem havarovat. Německá policie podnikla rozsáhlou razii proti motorkářskému klubu Hells Angels. Zasahovala totiž na desítkách míst kvůli podezření z organizovaného zločinu. Policisté při akcích zabavili zbraně, drogy a další důkazní materiál.
0: Co se děje v regionu?
1: V pražském újezdu nad Lesy se žáci po týdnu vrátili dnes do školy. Školní jídelna ale zůstala zavřená. Hygienici zjistili, že za hromadnou nákazou salmonelózou stály uhlířské špagety připravené z vajec po datu minimální trvanlivosti. Nemoc se projevila u téměř 400 lidí. Ředitel školy Libor Skala zároveň zvažuje rezignaci.
0: Sport.
1: Bývalá světová jednička Karolína Plíšková předčasně ukončila tenisovou sezónu. Na sociálních sítích 34-letá hráčka uvedla, že potřebuje doléčit drobná zranění a naznačila, že bude dál pokračovat v kariéře.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude jasno až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Ale počítejme místy se silným větrem. Ve frýdlantském výběžku bude foukat až 70-kilometrovou rychlostí. Na signálu 80 s Lukášem.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: 2 minuty po 12. hodině je s vámi Signál Rádio. Částečně automatizovaná auta budou moci jezdit u nás v České republice. Tuhle novinku představím za chvíli, nejdřív pojďme hrát. Připraveni jsou Los Lobos, já jsem Lukáš Frelich a přeji hezké poledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pohodové rytmy a Frankie Goes to Hollywood na Signál Rádiu. Částečně autonomní vozidla mohou vyrazit na české silnice. Podrobnosti má kolega Luboš Dvořák.
1: Do klubu Alberte je známá hláška ze staré TV reklamy, která by se mohla stát už skutečností. A to tak, že nasednete do přivolaného auta a ono vás bez řidiče odveze třeba do hospody a zpět. Česko uznalo prozatímní evropské schválení systému Tesla FSD Supervised a umožnilo jeho používání také na našich silnicích. Česko se připojilo k Nizozemsku a dalším 5 evropským státům, které schválení systému již převzali. Jenže ono to s tou návštěvou restauračního zařízení nebude tak rychlé. Povolen je systém úrovně 2, tedy pouze částečnou automatizaci řízení. Řidič proto musí po celou dobu sledovat provoz a musí být připraven okamžitě převzít řízení.
0: Otázkou tedy už jen zůstává, jestli větší automatizace přinese i méně dopravních nehod. To ukáže čas.

0: Queeni a hitovka, která nás pořád hodně baví. Za chvíli se podíváme do Brna, kde budou mít novou podzemní chodbu. Do té doby hrát budeme to nejlepší z osmdesátek, Bad Boys Blue, Aerosmith nebo třeba Eurythmics na Signál Rádiu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Za 3 minuty 3/4 na jednu jste se Signál rádiem. Nově vznikající Janáčkovo kulturní centrum a besední dům v Brně se spojí. Víc informací má kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den z Brna. Besední dům a Janáčkovo kulturní centrum propojí podzemní chodba. Nové interiéry besedního domu v centru Brna mají navodit prvorepublikovou atmosféru spojenou s nostalgií, pohodou a luxusem. Radní už schválili zahájení zadávacího řízení na vybavení vznikajícího koncertního sálu i vybraných prostor besedního domu. Budovy tedy propojí podzemní průchod. Podle tiskové zprávy magistrátu činí předpokládaná hodnota zakázky 50 milionů korun. Obě budovy budou fungovat jako celek. Podle primátorky Markéty Vaňkové město dlouhodobě počítá s tím, že Janáčkovo kulturní centrum a besední dům nebudou dva oddělené objekty, ale vzájemně se doplňující celek. Každá budova má totiž jiné přednosti a společně nabízejí výrazně širší využití. Janáčkovo kulturní centrum poskytne orchestru potřebné zázemí, jako jsou zkušebny, šatny, ladírny a nahrávací studio. Besední dům nabídne zase reprezentativní prostory, salonky, restauraci a další společenské zázemí. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Zpěvačka Cher chvilku před 13. hodinou na Signál rádiu. Za moment Smokey, Kim Wilde nebo třeba Seal. Teď už nesmí chybět aktuální zprávy a také informace z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor dejte, v pražském Uhříněvsi Bečovská ulice hlásí nehodu osobního vozidla s nákladňákem, jezdí se jedním jízdním pruhem. Další komplikace vás čeká potom v Lhotecké ulici, tady havaroval motocykl s osobním vozidlem a i tady se projíždí jedním jízdním pruhem. Nárazově se očekává zdržení, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.
2: Jablka pod lisem, chleba v peci a kejklíř v akci. To je moštování na Semenci. Přijďte 3. října od 10 do 17 hodin do Přírodovědného muzea Semenec. Kompletní program na muzeumsemenec.cz.
1: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých 2 letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné poslední zářijové odpoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Ceny plynu v Evropě mohou dál růst. Klíčová bude nadcházející zima, jak uvádí aktuálně analytici. V případě dlouhých mrazů dle nich hrozí zdražení až o desítky procent. Revizoři v regionální dopravě v Moravskoslezském kraji dostanou osobní kamery. Při kontrolách začnou od 13. prosince pořizovat obrazový i zvukový záznam. Dosud se kontroly zaznamenávaly pouze zvukově. Novinka má zvýšit bezpečnost revizorů i cestujících a hlavně pomoci při řešení případných sporů. Pražská policie pátrá po útočníkovi, který v sobotu večer v centru metropole napadl 21-letého muže a způsobil mu vážná zranění v obličeji. Žádá tedy veřejnost o pomoc. S případným svědectvím se může ozvat na linku 158. Zakázku na novou generaci stíhaček pro americké námořnictvo získal Boeing. Kontrakt má hodnotu 20 miliard dolarů, tedy asi 431 miliard korun. Boeing už loni vyhrál také soutěž na nové stíhačky pro americkou armádu. Ty budou radarem obtížně zachytitelné a ponesou označení F-47.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražský Smíchov čeká více než dvoutýdenní tramvajová výluka. Soupravy nepojedou mezi stanicemi na Knížecí a Smíchovským nádražím. Důvodem je instalace železničního mostu. Omezení odstartuje v sobotu 3. října a potrvá do neděle 18. října, kdyby se měl provoz obnovit krátce před půlnocí. Některé linky pojedou jinou trasou, jiné budou končit v náhradních zastávkách. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Česká fotbalová reprezentace získala posilu ze zahraničí. Koho? Taktový sporták Petr Plintovič.
3: K české fotbalové reprezentaci se připojí Ryan Nadery z Glasgow Rangers. 23-letý, 194 cm vysoký útočník se narodil v Drážďanech, české matce a bulharskému otci. A kromě českého má i německé občanství. Premiéru za Česko si Nadery může odbít v sobotu na hřišti světových šampionů ze Španělska, případně o 3 dny později ve Wembley proti Anglii.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne čekáme jasnou až polojasnou oblohu a naměříme 20 až 25 stupňů Celsia. Na většině území povane mírný, ale v oblasti Českomoravské vrchoviny přechodně jihovýchodní až východní vítr, který může v nárazech dosahovat až 55 km za hodinu, ve frýlandském výběžku dokonce i 70. Na signálu 80 a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Chvilku po 13. hodině je s vámi Signál Rádio. V České republice se zlepšilo ovzduší. Vše prozradím za moment. Tady je Lukáš Frelich a na start Tanita Tykaram.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Kim Wild, takhle zní pohodové rytmy do práce a Signál Rádio. V České republice se zlepšilo ovzduší a to je přeci dobrá zpráva. Jednu takovou měl kolega Lukáš Bláha dnes ráno.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio.
2: Na Signál Rádio.
3: Na našem území se nám lépe dýchá. Kvalita ovzduší v Česku byla loni díky nižším koncentracím znečišťujících látek relativně dobrá. Přispěli k tomu příznivé meteorologické podmínky i dlouhodobá opatření pro snížení emisí. Vyplývá to z nové publikace Českého hydrometeorologického ústavu. Z regionů podle něj zůstal ovzduší škodlivými látkami nejvíce zatížen Moravskoslezský kraj a aglomerace Ostrava, Karviná a Frýdek Místek. Přesto i tam se za uplynulých 10 let situace výrazně zlepšila.
1: Vstávejte se Signál Rádiem.

0: Posloucháte Signál Radio, kde za chvíli budeme hudebně vzpomínat na pohodové rytmy a rok 1986. Čeká nás single z magnetofonové pásky a do té doby třeba Michael Jackson, Falco nebo Modern Talking. Tak si na to počkejte a buďte dál s námi. Hezké odpoledne.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Radio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Radio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Takhle hraje Signál Rádio, kde teď společně zavzpomínáme. Čeká nás single z magnetofonové pásky.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Velká americká zpěvačka a hitovka, která se objevila v kriminálním dramatu. Mimochodem, tenhle ten single byl zařazen na třetí studiové album a taky ve Spojených státech se vydal před premiérou filmu, což vlastně sloužilo jako takový předvoj celé velkolepé události. No a nakonec je to hlavní single z alba True Blue. Asi už tušíte, že před námi je Madonna se singlem z roku 86 Live to Tell.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Za 2 minuty bude 14 hodin, s vámi je stále Signál Rádio. Za moment Natalie Imbruglia, Aha nebo Tony Basil. To nejlepší z 80. Teď už zprávy a info z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozadejte na Praze 4, Chodovská ulice u sjezdu z jižní spojky ve směru na Vršovice. Tady je nehoda osobáku s motorkou. Nárazově se zdržíte asi do 5 minut. Tak s tím počítejte a hlavně opatrně jeďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Užíváme si poslední zářijový den. Hezké odpoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Sněmovní jednání o vyslovení nedůvěry vládě pokračovalo dnes dopoledne vystoupeními jejich členů. Opozice se do 11:30 ke slovu až na šéfa ODS Martina Kupku nedostala. Města podle hodnocení projektu Transparentní Česko stále často neposkytují občanům dostatek informací ve chvíli, kdy mohou ovlivnit rozhodování radnice. Hodnocení 650 měst sledovalo například zveřejňování podkladů před jednáním zastupitelstva, zápisů nebo výsledků hlasování. Zápisy a usnesení zveřejňuje podle projektu 90% hodnocených měst. Česká lékárnická komora upozorňuje, že zavedení výdeje léků na recept prostřednictvím zásilkových služeb vedlo v některých zemích k zavírání lékáren. Reaguje tak na plán ministerstva zdravotnictví umožnit doručování léků na předpis do výdejních boxů. USA ukončili svou vojenskou misi v Iráku. Poslední američtí vojáci odešli ze základny v iráckém Kurdistánu, čímž skončila 12-letá operace zaměřená na boj proti Islámskému státu. Bezpečnost v zemi teď mají zajišťovat především irácké síly. Čína přichází s dalšími opatřeními na podporu ekonomiky. Centrální banka sníží úrokovou sazbu u jednoho z úvěrových nástrojů a stát začne dotovat úroky z hypoték pro lidi kupující první bydlení. Peking chce podpořit hlavně realitní trh a investice.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražská policie se chystá na nelegální sraz tuningových aut. Vozy z celé Evropy se do metropole mají sjet tento pátek 2. října. Podle dostupných informací se kolona aut má po návštěvě Prahy přesouvat do Brna. Policie proto na dohled plánuje nasadit vrtulník s termovizí, drony a také pyrotechnika. Informace o srazu několika tisíc vozů se objevila na sociálních sítích. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Začátek nebyl zrovna nejlepší, ale nakonec to byla procházka. Hodnotí britská média vítězství fotbalistů Anglie 2-0 nad oslabeným Českem v druhém kole skupiny A3 Ligy národů. Zápas v pražském Edenu zásadně ovlivnila podle nich nešikovnost Pavla Šulce, za kterou byl vyloučen. Anglii na začátku chyběla i soudržnost, dělali chyby, některé přihrávky byly lehkovážné a v obraně byly trochu otevření. Česko bylo lepším týmem až do vyloučení. To vše píšou britská média.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne čekáme jasnou až polojasnou oblohu a naměříme 20 až 25 stupňů Celsia. Na většině území povane mírný, ale v oblasti Českomoravské vrchoviny přechodně jihovýchodní až východní vítr, který může v nárazech dosahovat až 55 km za hodinu, ve frýlandském výběžku dokonce i 70. Na signálu 80 a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
3: 4 minuty po 14. je před námi další společná hodina, ve které zamíříme do hudební minulosti, vydáme se do kampusu a hrát budeme to nejlepší z 80. S vámi Lukáš Frelich, užívejte středu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: skupina, aha, teď s námi na Signál rádiu. Jedna píseň, kontroverzní téma a přesto úspěch. Detaily z hudební minulosti teď připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Na rozjezd je tu první letopočet naší oblíbené dekády. V něm parta okolo Stinga, tedy Police, dobila zlatobritské chart s písní Don't Stand So Close To Me. Kontroverzní téma vztahu studentky a učitele v textu patrně přispělo k tomu, že šlo o nejprodávanější single Spojeného království za celý rok 1980.

Pokračujeme 30. zářím 1993, kdy popularitu seriálu Simpsonovi potrhla i účast ex-Beatla George Harrisona. Ten hrál sám sebe v úvodním díle páté řady v epizodě nazvané Homerovo pěvecké kvarteto.

Končíme posledním zářijovým dnem v roce 1995. To psala hitparádovou historii Mariah Carey. Skladba Fantasy šla takzvaně z nuly až na hrot Billboard Hot 100. Tím se americká zpěvačka stala první ženou, která startovala rovnou na nejvyšším místě tamního žebříčku. Pomohlo jí k tomu i to, že nahrávka silně sampluje pecku Genius of Love od Tom Tom Club, jak jinak než 80.

0: velká klasika 80. let a Queeni. Týden inovací odstartuje v Praze. Pozvánku přidám za moment. Do té doby hrajeme kapela U2, Rednecks nebo skupina ABBA.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Ve 3:15 je s vámi Signál Rádio. Opět po roce je tu týden inovací. Na akci, která se zaměřuje třeba i na umělou inteligenci, zve Honza Navrátil.
1: Hezký den, moje dnešní pozvánka je na už v pořadí 11. ročník největší události v oblasti inovací a umělé inteligence, konferenční panely, inovační veletrh a inspirativní semináře. Tak to je týden inovací s hlavní událostí, která proběhne od 1. do 3. října v kampusu v Praze na Radlické. Akce každoročně propojuje inovativní firmy, investory, experty, výzkumné organizace a také veřejný sektor a vytváří tak prostor pro sdílení zkušeností a prezentaci nových technologií. Řešení. Součástí programu je také sekce, která je věnovaná startupům, které tady mohou představit svoje projekty, získat nové kontakty a zvýšit svoji viditelnost v rámci českého i mezinárodního inovačního ekosystému. Kdo z vás se tedy chce o oblasti AI dozvědět více, tak mezi 1. a 3. říjnem se na pražský Smíchov určitě vydejte. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Chvilku před 15. hodinou je s vámi Signál Rádio. Hezké odpoledne. Za moment Roxette, Baltimora nebo Roy Orbison. Hrajeme to nejlepší z osmdesátek. Teď už nesmí chybět aktuální zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Posledejte na pražském okruhu 23. kilometr ve směru k dálnici D1. Tady vás přibrzlí nehoda osobáku s nákladňákem. Nárazové zdržení je tady asi okolo 5 minut. Tak s tím počítejte a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké středeční odpoledne i s 15. hodinou pro vás máme na Signálu zprávy a začínáme cenami paliv, které vláda od zítřejšího dne opět reguluje. Maximální prodejní cena nafty ve čtvrtek bude 48 korun 72 haléřů za litr. Cena benzínu 46 korun a 14 haléřů za litr. Rozhodlo o tom ministerstvo financí. To bude cenové stropy stanovovat každý den do konce října. Do Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy, kde je epidemie salmonelózy, přišlo dnes zhruba 60% žáků druhého stupně. Zdravých je 35 ze 60 učitelů druhého stupně. Veškerý personál školní kuchyně v budově v Polesné je nemocný. Na prvním stupni je situace víceméně normální. Novinářům to dnes řekl ředitel školy Libor Skala. Někteří rodiče uvedli, že jejich děti už nechtějí ve škole jíst.
2: A bude strašně dlouho trvat, než tu důvěru ta školní kuchyně zase získá zpátky, ať už rodičů a nebo těch dětí. Co se týká té psychické pomoci, tak my jsme vlastně zveřejnili nějaká telefonní čísla, kam rodiče nebo ti žáci si mohou zavolat. Máme tady k dispozici školní psycholožku, budeme mít ještě na poloviční úvazek jednu školní psycholožku.
1: Letadlo společnosti Fly Dubai směřující z Dubaje do Tel Avivu dnes vyslalo nouzový signál a změnilo kurz na Saúdskou Arábii, kde přistálo na letišti v Tabúku. Podle dostupných informací vše nasvědčuje tomu, že se jeden z pilotů pokusil s letadlem havarovat.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražský Smíchov čeká více než dvoutýdenní tramvajová výluka. Soupravy nepojedou mezi stanicemi na Knížecí a Smíchovským nádražím. Důvodem je instalace železničního mostu. Omezení odstartuje v sobotu 3. října a potrvá do neděle 18. října, kdyby se měl provoz obnovit krátce před půlnocí. Některé linky pojedou jinou trasou, jiné budou končit v náhradních zastávkách.
0: Sport.
1: Cyklistická hvězda Tadej Pogačar, který se stále zotavuje z následků pádu na Vueltě, se nepředstaví na domácím mistrovství Evropy v Lublani. V nominaci Slovinců tento cyklista chybí.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je jasno a teploty se pohybují mezi 20 a 25 stupni. V noci na zítřek bude obloha jasná až polojasná a teploty klesnou na 14 až 9 stupňů. Zítřejší čtvrteční den nám nabídne oblohu jasnou, odpoledne se od západu bude částečně vyskytovat oblačnost. Vítr zítra zafouká jihovýchodní rychlostí do 7 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na hodnoty od 20 do 25 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 16. Tolik zprávy. Hezký poslech dalších 80.
0: Signál Rádio.
3: 15 hodin, 3 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Už za moment zjistíme, co se děje na sociálních sítích slavných. Já jsem Lukáš Frelich a na start posílám Black. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Baltimora teď s námi na Signál Rádiu. Není to tak dlouho, co zpěvák Mitch Jurch oznámil na svém Instagramu vydání nové desky. Co dalšího dělají hvězdy osmdesátek na sociálních sítích, zjistil kolega Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádiu.
2: Kapela The Communards slaví na sítích 40. narozeniny svého singlu Don't Leave Me This Way. Ten právě v září vystřelil na špičku hitparády ve Spojeném království a stal se nejprodávanějším singlem roku 86. Teď vychází znovu v nákladu pouhých 1000 kusů a obsahuje hned 10 verzí tohoto hitu. Cher už tradičně na sítích zve na speciální charitativní večeři, kterou pořádá ve svém domě v Malibu. Místa u stolu se dala vydražit, ale fanoušci je můžou taky vyhrát, když přispějí na dobrou věc. Cher k nim přihodí i letenky a ubytování na dvě noci. Mike and the Mechanics se vrací na pódia. Ty největší hity zahrají v květnu a červnu příštího roku v rámci tour Back on Track. Zastaví se i poměrně blízko českých hranic, v Lipsku, Chotěbuzi a nebo ve Vídni. A Mariah Carey už definitivně šlape do Vánoc. Minulý týden odstartoval předprodej jejího turné Christmas Time, a to i v Evropě. Zatím s termíny v Británii a na Maltě. Vánoční koncert už oznámil na Instagramu i Rick Astley. Uskuteční se v londýnské Royal Albert Hall. Nezapomeňte sledovat i Signál Rádio na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neuteče. Z online světa zdraví Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádio.

0: Laidback a Bakerman na Signál rádiu. Večerní lampionový průvod, slavnosti jablek a sajdru, malsopůst a nebo třeba utužilci se mohou vydat do říčky Punkvy a vykoupat se ve studené vodě. To je jen zlomek toho, co přinese nadcházející víkend. A pokud nemáte jasno v tom, co budete v sobotu a neděli dělat, není nic jednoduššího, než zamířit na náš web signalradio.cz. Právě ty nejlepší akce, které můžete zažít, dáváme sem všechny pro vás na jedno místo. Stačí se podívat, vybrat, naplánovat a vyrazit s rodinou. Tak se mrkněte.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Za 2 minutky, 3:15, do studia Signál Rádia dorazila i Terka Veselá. Ahoj, krásné odpoledne.
1: Ahoj.
0: My jsme se tady spolu bavili o mobilních telefonech, nebo respektive, dalo by se říct možná o jejich trvanlivosti.
1: Ano.
0: Nebo spíš o tom, jak dlouho jakoby člověk je ochotnej mít stejný mobilní telefon, než ho vymění za nový.
1: Ano.
0: Já jsem říkal, že svůj mobil mám 8. rokem.
1: Což je neuvěřitelný za mě. To fakt jako klobouk dolů vůbec tomu telefonu, že drží.
0: Ale pozor, jako drží krok s neustále se vyvíjejícími aplikacemi, internetem a tak dále. Zároveň teda je pravda, trošku pokulhává baterie, že už vydrží jenom jeden den.
1: Ale to je pořád dobrý.
0: 8 let na dotykový telefon si myslím, že to je krásné.
1: Ano.
0: A pozor, nebyl jednou jedinkrát v servisu, neměl jsem s ním žádný problém.
1: Žádný prasklej displej, nic.
0: Ne.
1: No tak to je dobrý.
0: Teď to zakřikla, zítra přijdu s prasklým
1: displejem. Ne.
0: Ne, opravdu. Takže jako mě třeba nevadí mít 8 let stejný mobil.
1: Ale to mě taky vůbec ne, když prostě drží, tak drží.
0: Já mířím volečku, veš, já zase o to rychleji střídám auta třeba.
1: Jo, takhle, no takhle, to je trošičku dražší záležitost už.
0: Ale mimochodem, co ty, jak dlouho tak jako maximálně si měla nejdýl telefon?
1: Hele, asi... Podle mě třeba tak 5-6 let mě tak jako většinou vydržej.
0: Dal bych jako za pravdu, že 8 let už je extrém.
1: Je to fakt hodně, mě to překvapuje.
0: Viděl bych to tak 6 let max a u dětí každý 2 roky.
1: No rozhodně, ty jo.
0: Brzo budou Vánoce, tak máte inspiraci. Já se loučím, mějte se krásně a zcela výjimečně se spolu uslyšíme až po víkendu, v pondělí. Ahoj. Words.

0: To byly M People pár minutek před čtvrtou. Signál Rádio pro vás už chystá další hodinu s Bee Gees, Kim Wilde nebo Ilou, ale nejdřív musí zaznít doprava a zprávy Honzy Navrátila.
1: Signál Rádio, doprava.
0: S nehodou počítejte, pokud míříte po pražském okruhu na D1, protože na 22. kilometru se srazilo osobní auto s nákladním. To je pro tuhle chvíli vše, mějte především šťastné cesty.
2: Jablka pod lisem, chleba v peci a kejklíř v akci. To je moštování na semenci. Přijďte 3. října od 10 do 17 hodin do Přírodovědného muzea Semenec. Kompletní program na muzeumsemenec.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, 16. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází další zprávy. Návrh státního rozpočtu už obdrželi poslanci, dnes je poslední den pro jeho předložení. Rozpočet nejprve posoudí rozpočtový výbor, zasednout má 12. října. Připomeňme, že deficit rozpočtu na příští rok je ve výši 386 miliard korun, původně byl o 3 miliardy vyšší. Ředitelství silnic a dálnic pokračuje ve výstavbě dalších kilometrů dálnic. U Nového Jičína začala stavba poslední chybějící části dálnice D48. Přestavba 3,8 kilometrů dlouhého úseku silnice 1/48 má být hotová na konci roku 2028. Inflace v Německu roste. Její míra v září dosáhla hodnoty 3,3%. V srpnu byla na 2,9%. Podle dat spolkového statistického úřadu překonala inflace 3% hranici poprvé od konce roku 2023. Spotřebitelské ceny meziměsíčně u našich sousedů vyskočily o 0,6% bodu.
0: Co se děje v regionu?
1: Až 1152 dětí najde místo v nové škole, která vznikne v pražských Stodulkách. Nabídne 36 kmenových učeben, trojici tělocvičen, sportovní areál a další komunitní prostory. Základní kámen nové školy byl položen před pár dny. S dokončením se počítá do konce desetiletí. Pozemek, projekt i stavební povolení zajistil kontribucí developer. Samotnou výstavbu pak uhradí město.
0: Sport.
1: Třinec zůstává hokejové extralize 100% a na poslední místo tabulky spadla Mladá Boleslav. Podrobnosti dodává náš sporták Petr Printovič.
2: Vedoucí Třinec vyhrál i v šestém kole. Kladno porazil 6-4 a má o 3 body více než druhé Pardubice, které porazili České Budějovice 5-2. Poslední je po domácí porážce 1-4 z Plzní Mladá Boleslav. V dalších zápasech Hradec Králové zdolal Spartu 4-3, Litvínov Liberec 5-4 po nájezdech a Olomouc podlehla Vítkovicím 3-4.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další odpolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je jasno, teploty měříme kolem 25 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude obloha jasná až polojasná a teploty klesnou na 14 až 9 stupňů. Zítřejší den nabídne oblohu jasnou, odpoledne se od západu bude částečně vyskytovat oblačnost. Nejvyšší denní teploty zítra na horách naměříme kolem 16, v ostatních částech Česka pak od 20 do 25 stupňů Celsia. Tolik další odpolední zprávy. Vracíme se k osmdesátkám.
0: Signál Rádio.
3: Hezké odpoledne s 16. hodinou. Na Signál Rádio je s vámi Terka Veselá. Já doufám, že máte všichni vyvedený poslední zářijový den. Svátek dnes slaví Jeroným, takže pokud alespoň jeden zrovna poslouchá, přejeme všechno nejlepší. A popřeju i Bee Gees, Kim Wilde a George Michael s Eltonem Johnem. Tak užívejte další skvělé osmdesátky.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Bezchybná dvojice George Michael a Elton John vás na Signál Rádiu přinesla do 16:45. Před námi je hit od Tiffany, ale ještě před ní si převezme slovo kolega Luboš Dvořák.
1: Televizor k výslechu by mohlo zaznít na chodbě kriminální policie v nejznámější Bartolomějské. Když tam rozmluvili odpůrce režimu, tak mohou prověřit současné elektronické špiony. Jde o kauzu chytrých televizorů s odposlechem uživatelů. Výzkumníci upozorní, že zachycený hlas se dokázali televizory převádět do textu a ukládat do svých systémů. Útočníci se takto nezabezpečených dat mohou snadno zmocnit. Tady nejde o to, jak se kdo doma hádá a křičí, ale přístroje jsou běžně vybaveny za sedačky firem, kde se konají porady za zavřenými dveřmi. Vracíme se tak k otřepanému heslu. Pozor, nepřítel naslouchá. Dnes je to asijská konkurence.

0: Sandra a One More Night na Signál Rádiu, kde teď zamíříme taky do večera, a to konkrétně do 21. hodiny, která sebou přinese očekávané signály světových hitparád s Martinem Hovorkou. Nabídnut bude evropský žebříček ze září roku 1984, tudíž zazní 10 top hitů, ale taky třeba novinka od Madony a Kylie Minogue, nebo důvod, proč na sebe Ray Parker a Huey Lewis vzájemně podávali žaloby. Tak si to nenechte ujít. Martin startuje už dnes po 9. večer.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.
2: Pravidelné rubriky Signál Rádia.
4: Hvězdy na síti s Martinem Čípou. Miluju Prahu s Davidem Černým. Nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou.
2: Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne.
4: Zajímavé rubriky každý den na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Nádherná písnička V slepých uličkách vám zněžnila středeční odpoledne. My jsme za více než půlkou hodiny. Nezapomeňte, že v celou pro vás Honza Navrátil připravuje další čerstvé aktuality, jak z domova, tak ze světa. Ale do té doby ještě stihnou osmdesátky přinést OMD, Supertramp nebo Diana Ross.

0: S hitem More Than Words uzavíráme 16. hodinu na Signal Rádiu. Doufám, že už se těšíte na další, protože v té zahrají kromě jiných Eurythmics, Rod Stewart a Madonna. Ale než se k mikrofonu dostanou, tak si řekneme přehled situací na silnicích a předáme slovo Honzovi Navrátilovi.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V této hodině zůstaneme v pražských ulicích. Začneme na Praze 5. Tady počítejte se zpožděním v ulici Dobříšská ve směru na Barandovský most. Nehoda 3 osobáků tady brání v provozu středního jízdního pruhu. Jako další je nehoda na Praze 10 v ulici Limusská, kde se střetla 2 osobní auta kousek před křižovatkou s ulicí Počernická. A ještě nehodu hlásí ulice Mírového hnutí na Praze 11, kde počítejte se srážkou nákladňáku s osobákem u křižovatky s ulicí Turkova. Na všech místech projíždějte opatrně a mějte šťastné cesty.

0: Rádio zprávy.
1: Hezké středeční odpoledne, 17. hodina je tady, pojďme na zprávy. Na obranu východního křídla Severoatlantické aliance bude moci být v příštích 2 letech vysláno maximálně 1600 českých vojáků. Je to o 400 méně než dosud. V uplynulých letech se počet naopak zvyšoval kvůli ruské agresi proti Ukrajině. Se snížením počítá návrh zahraničních armádních misí, který dnes schválil Senát. Minister obrany Jaromír

0: Zuna za SPD pokles zdůvodnil úsporami a také tím, že maximální počet vysílaných vojáků nebyl naplňován. Podle ministra se naopak zvýší počet vojáků vyčleněných do sil NATO.
1: Posilování obrany východního křídla Aliance je naší absolutní prioritou. Pokud jde o hotovostní síly Aliance, ten počet vyčleňovaných vojáků do hotovostních sil se zvyšuje z 10 480 na 14 780 v roce 2028.
0: Na trati v úseku Hrobce Roudnice nad Labem na Litoměřicku je zastaven provoz kvůli technické závadě na trakčním vedení. Informovala o tom Správa železnic. Podle ní se má provoz obnovit po 18. hodině a 35. minutě. Volkswagen kvůli škrtům přezkoumá mzdovou dohodu s odbory IG Metall a vypoví některé kolektivní smlouvy. Odborářům se to nelíbí a hrozí stávkami. Ty by měly začít 1. ledna příštího roku.
2: Co se děje v regionu?
0: U pražského letiště odstartovala třetí etapa rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky Lipské a Aviatické ulice. Práce potrvají do konce listopadu a omezí řidiče jedoucí mezi letištěm a Tuchoměřicemi. Ti se tak musí vydat objízdnou trasou přes Kněževes a pak po dálnici D7. Směr na Slaný zůstává průjezdný po obnovené rampě.
2: Sport.
0: A ve sportu míříme za hokejem. Hokejovou Tipsport Extraligu čeká 7. kolo. Zítra proti sobě od 18:30 nastoupí Sparta a České Budějovice. V pátek se pak střetnou Třinec s Litvínovem, Vítkovice s Karlovými Vary, Kometa s Mladou Boleslaví, Liberec s Olomoucí, Kladno vyzve Hradec Králové a Pardubice Plzeň.
2: Signál Rádio, počasí.
0: I zprávy v 17 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, teploty měříme kolem 22 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude obloha jasná až polojasná a teploty klesnou na 14 až 9 stupňů Celsia. Zítřejší den bude s jasnou oblohou, odpoledne se od západu bude částečně vyskytovat oblačnost. Vítr bude foukat jihovýchodní a nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 25 stupňů Celsia. Na horách počítejme s teplotou kolem 16. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
2: Signál Rádio.
3: S odbytím 17. hodiny vás ze studia Signál Rádia zdraví i Terka Veselá. Já vám přeju pěkné odpoledne. Chtěli byste zažít až hororovou atmosféru v mlze? Teď na podzim je to samozřejmě možné a proto si za chvilku řekneme, kam a kdy vyrazit, chcete-li zkusit štěstí se strašidlem. Do té doby samozřejmě ta nejlepší hudba široko daleko, tak mějte pěkný poslech.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Ladíte signál rádio, kde teď z vysloněného ostrova od Madony vyrazíme na tajemný výlet. Pokud máte rádi podzimní výpravy, mlhu a trochu té strašidelné atmosféry, můžete vyrazit hledat takzvané brokenské strašidlo. Ale nebojte, přestože jeho název zní, jako by vás čekala cesta někam do Německa, nemusíte tak daleko, protože ho najdete i u nás. Nejdřív teda bohužel zklamu všechny, kteří se na nějaké skutečné strašidlo těšili, protože ono o žádném v pravém slova smyslu nejde. Ale za to tady jde o docela fascinující optický jev. K tomu, abyste brokenské strašidlo spatřili, se potřebujete dostat někam nad mlhu nebo nízkou oblačnost, mít slunce za zády a dívat se dolů. Váš vlastní stín se pak může promítnout do mlhy pod vámi a díky perspektivě bude najednou vypadat obrovsky. A když se k tomu ještě začne pohybovat samotná mlha, obří postava před vámi se začne pohybovat spolu s ní. Největší šance k tomu něco takového zažít i právě teď na podzim, kdy se při inverzi v údolích drží mlha, zatímco nahoře může být ještě jasno. Podobné úkazy už byly pozorovány třeba na Boubíně na Šumavě, takže právě tam se za takovým úkazem doporučuje vydat. Ale nemusí to být zrovna Boubín. Obecně prostě hledejte vyšší místo s výhledem do údolí, kde se drží mlha a ideálně den, kdy nahoře svítí slunce a příliš nefouká. Když se všechny podmínky sejdou, může to být rozhodně nezapomenutelná podívaná. Tak si to zapamatujte a teďka už pojďme předat slovo, nebo spíš mikrofon Mariah Carey.

0: půl šesté se dopřáváte to nejlepší z domácí i světové osmdesátkové hudby na Signal Rádiu. A pokračovat budeme i za pár minut s Whitney Houston, Paulem McCartneym nebo samotným králem popu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na osmdesátkách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: zrcadle jsme se zhlídli s Michaelem Jacksonem a rovnou přejdeme k našemu magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dneska si uděláme takovou malou dívčí jízdu a do magneťáku vložíme kazetu, kvůli které se potkaly hned dvě velké dámy světové hudby, Donna Summer a Barbara Streisand. Jejich společná písnička No More Tears vyšla v roce 1979 a dostala se až na první místo americké hitparády. A to i přesto, že šlo o jejich vůbec jediné společné studiové nahrávání. Míchají tady pop, disco, je to živý, chytlavý a rozhodně to stojí za to pustit skrze náš magič. Tak užívejte a hlavně žádné další slzy.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: You're gorgeous. S tímhle vzkazem pojďme zakončit další hodinu 80. na Signál rádiu. Máme tady poslední středeční zprávy od Honzy Navrátila, tak s námi buďte skrze ně. A pak už se nechte unášet další vlnou 80. tentokrát v podání Rika Astleyho, Kamufláž nebo Queenu.
1: Signál rádio doprava.
0: Se zdržením počítejte na D5 ve směru do Prahy. Na 81. kilometru se porouchalo vozidlo. A potom se zpožděním počítejte i na D11 ve směru také do Prahy, kde je neprůjezdný levý jízdní pruh kvůli předmětu na vozovce, a to na 54. kilometru. Pohodové cesty pro zbytek dne vám přeje Signál rádio.
2: Jablka pod lisem, chleba v peci a kejklíř v akci. To je moštování na semenci. Přijďte 3. října od 10 do 17 hodin do Přírodovědného muzea Semenec. Kompletní program na muzeumsemenec.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký podvečer, i s 18. hodinou pro vás máme na Signálu zprávy. Voda v síti u Odoliny vody není stále pitná. Vodohospodáři objevili další místo s nadlimitním nálezem olova. Vodárny proto dál pokračují v proplachování sítě. Středočeští policisté zahájili trestní řízení. Případ prověřují jako ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Vláda od zítřejšího dne opět bude regulovat ceny paliv. Maximální prodejní cena nafty ve čtvrtek bude 48 korun a 72 haléřů za litr. Cena benzínu pak 46 korun a 14 haléřů za litr. Rozhodlo o tom ministerstvo financí. To bude nové cenové stropy stanovovat denně do konce října. Kvůli dlouhodobému suchu chybí v Lipenské přehradě více než 124 milionů.

0: milionů krychlových metrů vody. Přehrada je tak nyní na polovině své maximální kapacity. Letadlo společnosti Fly Dubai, které směřovalo z Dubaje do Tel Avivu, dnes vyslalo nouzový signál a změnilo kurz na Saudskou Arábii, kde přistálo na letišti v Tabuku. Podle dostupných informací vše nasvědčuje tomu, že se jeden z pilotů pokusil s tímto letounem havarovat.
1: Co se děje v regionu?
0: Hlavní město chystá několik projektů na stavbu sportovišť. Například plánovaný stadion pro univerzitní hokej by měl podle nového návrhu vzniknout v oblasti Pelc Tyrolka nedaleko Štvanice. Umístění stadionu se původně plánovalo přímo na Štvanici, proti tomu se ale ohradila radnice Prahy 7. Stadion by měl mít prostor pro zhruba 5000 diváků a jeho stavba by měla vyjít na stovky milionů korun.
1: Sport.
0: Česká fotbalová reprezentace získala posilu ze zahraničí. Koho? Takto zjistil sporták Petr Pintovič.
2: K české fotbalové reprezentaci se připojí Ryan Nadery z Glasgow Rangers. 23-letý, 194 cm vysoký útočník se narodil v Drážďanech, české matce a bulharskému otci a kromě českého má i německé občanství. Premiéru za Česko si Nadery může odbít v sobotu na hřišti světových šampionů ze Španělska, případně o 3 dny později ve Wembley proti Anglii.
1: Signál Rádio počasí.
0: Středeční zpravodajství na Signálu končíme pohledem na počasí. V noci na zítřek bude obloha jasná až polojasná a teploty klesnou na 14 až 9 stupňů Celsia. Zítřejší, tedy čtvrteční den, nám nabídne oblohu jasnou, odpoledne se od západu ale bude částečně vyskytovat oblačnost. Vítr bude foukat jihovýchodní do 7 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 20 do 25 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 16. Takové byly zprávy na Signálu ve středu s datem 30. září. Hezký zbytek dne přeje Honza Navrátil.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: To by byly dnešní zprávy, před námi je opět hudba. U další hodiny 80. vás vítá Terka Veselá. Já už co nevidět nabídnu Ricka Astleyho, Bonnie Tyler a Camouflage. A potom rovnou naváže kolega Jirka Svoboda, který vás po časové ose vezme za posledním zářijovým dnem. A prozradí vám například, v jakém roce se na dálku propojila Evropa s Amerikou. Tak pojďme na to.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ve čtvrt na sedm vám hrála kapela Kamufláž. Jako další je v pořadí kapela přímo královská, ale před ní si slovo ještě převezme kolega Jirka Svoboda.
1: Jste se Signál rádiem, je tady poslední den měsíce září. V roce 1659 to byl údajně den, kdy Robinson Crusoe podle románu ztroskotal na pustém ostrově. Ale s dnešním datem jsou spojená i jiná zajímavá výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den byl v roce 1962 vypuštěn první komunikační satelit Telstar 1, který zajišťoval televizní a telefonní spojení mezi Spojenými státy a Evropou. V roce 1954 byla do činné služby zařazena první jaderná ponorka na světě. Americký Nautilus byl v provozu až do roku 1980. V roce 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda, která zásadně ovlivnila osud Československa v předvečer druhé světové války. V roce 1880 byl patentován první elektrický osobní automobil. Jeho vynálezce Stephen Field s ním údajně ujel pouhých 50 metrů, protože mu nestačil kabel. A v tento den byl v roce 1828 zahájen provoz na prvním úseku koněspřežné dráhy České Budějovice-Linec.

0: Vezete se na pohodových vlnách Signál rádia. Půl sedmá cena vidět přinese hity od Fine Young Cannibals, Shakespeare Sister nebo Gypsy Kings. Tak se na ně počkejte.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Krev v těle nám rozproudila hit Voláre. V podobném rytmu budeme pokračovat i s Eruption, ale předtím si ještě převezme slovo kolega Luboš Dvořák.
1: O čem se zatím jen šuškalo, se stane skutečností. České radiokomunikace připravují demolici dvojice stožáru vysílače v Liblicích u Českého Brodu, které jsou se svými 355 metry nejvyššími stavbami v Česku. Demolice je plánována v týdnu od 12. října. Odstřel se uskuteční během jednoho dne. Přesný termín firma zatím neurčila. Záležet bude mimo jiné na počasí. Rozhlasový vysílač Liblice B byl zprovozněn v roce 1976. Šlo o nejvýkonnější rozhlasový vysílač pásmu středních vln v Česku. Jeho signál pokrýval i oblasti mimo středí Čechy. Povinnost zajistit analogové středovlné rozhlasové vysílání skončila na konci roku 2021 a vlastník poté řešil dál osud stavby. Od října 2023 do konce března 2025 z vysílače na středních vlnách vysílalo jen country rádio. Od té doby je zařízení opuštěno. Radiokomunikace sice zveřejnili výzvu na odkup. Dva zájemci sice byli, ale nakonec toho z mnoha důvodů sešlo. Tak ho ještě omrkněte, než po půl století navždy zmizí. Luboš Dvořák, Český Brod.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Hezký večer, máme tu 7 hodinu. Spolu s ní se vytvořil nový playlist 80, ve kterém nechybí Nena, Cars nebo Sheena Easton. A za hudbu potom vyrazíme i do Brna, kde se na tento víkend chystá zajímavý festival. Buďte s námi u toho, ale pro teď užívejte hudbu Signál Rádia, kde vás večerem provází Terka Veselá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

To byly Cars a Hit Drive na Signál Rádiu a my s nima teď zajedeme do Brna na expozici nové hudby. Jde o festival současné a experimentální hudby, který každý rok ukazuje trochu jinou podobu toho, co všechno může muzika být. Letos se prý zaměří na takzvaný spektralismus, což je hudební směr, který si hodně pohrává se samotným zvukem, jeho barvou, strukturou a tím, jak se může proměňovat. Festival začíná už tuto sobotu 3. října a zahajovací koncert bude trošku netradičně v podzemních garážích u brněnského Bobby centra. Zazní tam třeba video opera italského skladatele Fausta Romitelliho, která propojuje hudbu s videem a světlem a inspiruje se psychedelickým rockem, noisem nebo elektronikou. A jestli vás láká spíš něco, u čeho se můžete i projít, během festivalu bude na Špilberku zvuková procházka a další instalace se objeví i ve veřejných prostorech. Tak pokud jste místní nebo do Brna budete mít o víkendu cestu, expozice nové hudby může být docela zajímavá zastávka.

0: Jedinečný Boy George vás dostal do pár minut před 7:30 a už za okamžik na něj svými osmdesátky navážou Joe Cocker's Jennifer Warnes, R.E.M. nebo Cyndi Lauper. Tak laďte ten nejlepší signál i nadále.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Girls Just Want to Have Fun vám hrálo na Signál rádiu a o zábavu bude postaráno i díky posluchači Mirkovi.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Hezký večer, Mirku, slyšíme se.
2: Ano, slyšíme se.
0: Dobrý večer. Děkujeme, že voláte na písničku na přání. Prozraďte, co komu zahrajete.
2: No, slyším dvakrát.
0: Pardon, teď vás strašně špatně slyším.
2: Ne, já jsem měl to zapnout rádio na
0: že jo, já
2: to
0: jsem...
2: a jsem to zapnul. Mm-hmm. No, slyšel dvakrát.
0: Ano, tak už se slyšíme takhle jenom jednou. Tak ještě jednou máme tady písničku na přání. Co komu zahrajete?
2: Tak já bych chtěl zahrát svojí kamarádce Jít do hranic na Moravě a bude to Europe.
0: Europe a...
2: Ještě všichni, co poslouchají rádio Signál.
0: Tak jo. A The Final Countdown, to jsme vybrali, že jo? Je to správně?
2: Je.
0: Dobře. Tak jo, tak doufám, že máte pěkný večer. Zdravím i vaši kamarádku.
2: Určitě. A ještě jsem chtěl něco říct.
0: Povídejte.
2: Já vás poslouchám furt. Vy jste nejlepší radio. 80ky zbožňuju.
0: No. Je, děkujeme. To máme radost.
2: Vždycky, když mám čas, tak vždycky si zapnu aplikaci a poslouchám vás z práci, doma a i o víkendech.
0: To je radost slyšet, tak já doufám, že vám udělá radost teď konec písnička přímo pro vás. A teda vlastně i vaši kamarádku.
2: Tak jo, vám přeju příjemný večer a co vám daří. Mějte se, děkuju,
0: taky,
2: naschanou.
0: Taky, naschle.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio.
1: Hezký večer všem, co ladí Signál Rádio. Od mikrofonu vás zdraví Terka Veselá. Zajímá vás, co přinesl poslední zářijový den v hudební minulosti? Jste na správném místě, protože už za chvíli se slovo převezme kolega Lukáš Bláha a sám vám to prozradí. Dnes se zaměří na Stinga a kapelu Police, Georgia Harrisona nebo Mariah Carey. Nenechte si to ujít, ale nejprve musí samozřejmě zaznít osmdesátky od Jasona Donovana, Blondie a INXS. Pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádio budeme mít za 5 minut 8:45, což je čas, kdy se slova ujme Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Na rozjezd je tu první letopočet naší oblíbené dekády. V něm parta okolo Stinga, tedy Police, dobila zlatobritské chart s písní Don't Stand So Close To Me. Kontroverzní téma vztahu studentky a učitele v textu patrně přispělo k tomu, že šlo o nejprodávanější singl Spojeného království za celý rok 1980.

Pokračujeme 30. zářím 1993, kdy popularitu seriálu Simpsonovi potrhla i účast ex-Beatla George Harrisona. Ten hrál sám sebe v úvodním díle páté řady v epizodě nazvané Homerovo pěvecké kvarteto.

Končíme posledním zářijovým dnem v roce 1995. To psala hitparádovou historii Mariah Carey. Skladba Fantasy šla takzvaně z nuly až na hrot Billboard Hot 100. Tím se americká zpěvačka stala první ženou, která startovala rovnou na nejvyšším místě tamního žebříčku. Pomohlo jí k tomu i to, že nahrávka silně sampluje pecku Genius of Love od Tom Tom Club, jak jinak než 80.

0: Vaším společníkem je Signál Rádio, kde přestože se navracíme do let minulých, sledujeme i dobu dnešní, děláme pro vás různé rozhovory nebo pořady, které najdete uložené na našich webovkách v archivu, takže určitě nikdy neváhejte si cokoliv pustit. Kromě toho ale pro vás rádi připravujeme i lákavé soutěže a ani tento týden není výjimkou, tak si pojďme připomenout, co je cenou tentokrát.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž. Ano nebo ne? Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

Na Signál Rádio se loučíme s hitem Die in Your Arms od Cutting Crew. A u loučení zůstaneme, protože pro dnešek mikrofon odkládá i Terka Veselá. Ale nebojte, už za 20 minut se ho chopí kolega Martin Hovorka a jeho hit paráda. Jako vždy to bude 100% jízda, tak si ji užijte, ale to i celkově zbytek večera. Mějte se krásně a než se ozve Martin, 80ky budou hrát ABBA, Sydney Youngblood nebo Take That. Tak naslyšenou zítra.

0: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
1: Signál Radio vám hraje od rána až do večera po celý týden ty největší hity 80. let, ale řekl bych, že v tento moment si budeme hrát i úplně ze všeho největší hity, protože nás čeká top desítka jednoho konkrétního hudebního žebříčku. Tady jsou signály světových hitparád a než si pustíme dnešní první skladbu, tak já začnu de facto kvízem, takovou hádankou, já to mám rád. Já vás totiž na základě tří indicí dostanu do toho roku, který nás dneska čeká. Tak poslouchejte. Apple Macintosh, tento technologický gigant, představil svůj revoluční počítač. Teď mě napadá, a co na to počítač? Že mlčí? Zavolejte Hivrise. Ne, tak to jsme zase někde jinde. Každopádně Apple Macintosh představil komp počítač. Do světových kin vstoupila filmová franšíza Terminator a zpěvačka Madonna vydala své přelomové album, které z ní udělalo globální popovou hvězdu. Tak jaký to je rok? Ha, 84.
0: Signál Radio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
1: A já vám v těch následujících 60 minutách nabídnu 10 největších hitů evropského kontinentu právě před 42 lety, na týden přesně. Začínáme 10. místem.

0: Dobrý večer, posloucháte Signály světových hitparád. Já jsem se ani na úvod nepředstavil, to byl takový fofr, Martin Hovorka s vámi, tak doufám, že se vám bude skvěle poslouchat muzika z evropského singlového žebříčku. Dozvíte se, jak tento hudební žebříček vypadal na týden přesně před 42 lety, tedy na konci září, respektive konci září začátku října roku 1984. To byla písnička Self Control od Lori Brennigan, což je skladba, která zní jako 100% americký track, 100% americká písnička. Ovšem, tato skladba má v sobě vlastně italské kořeny, málo se to ví, ale původně tady tu skladbu zpíval italský zpěvák a skladatel Raf. No a on vydal tu svoji italskou verzi, která bodovala na začátku roku 84 a pak se o jenom o pár týdnů později této skladby v rámci cover verze chopila Laura Brennigan a ta s ní vylezla ven o několik týdnů později. A pak, to se nikdy v životě nestalo, ten originál od italského zpěváka Rafa v hitparádách bojoval proti té cover verzi od Lori Brennigan. Takže to se prostě fakt jako nestalo. A chvilku vedl Raf, chvilku vedla Laura Brennigan. Vlastně se nedalo říct, co v tu dobu byl větší hit. Ale když to vezmeme takhle po 40 letech, tak všichni znají pouze tu verzi od Lori Brennigan. Tak, tady je Signál Radio a věřím, že vám udělá radost. Teďka muzika od kapely Queen. It's a hard life.
1: Signál Radio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

0: Na Signál rádiu písnička skupiny Queen It's a Hard Life, která pochází z desky The Works, což je deska, která obsahuje i hity jako Radio Gaga nebo I Want to Break Free. Deska, kde kapela Queen masivně využívala takový ty moderní elektronický synťáky. Ovšem u písně It's a Hard Life, to byla výjimka, se kapela Queen rozhodla pro tradiční rockový přístup a nahrávali postadu v duchu 70. let. Možná jste si teďka uvědomujete, že jste v té skladbě slyšeli Freddieho piano a ikonické kytarové solo Briana Maye. Prostě Queen ze 70. ale byla to skladba roku 1984 a umístila se na 9. místě evropského singlového žebříčku na přelomu září a října 84. roku. Tak, a než si dáme 8. místo, trošku to teďka uvolníme a mám pro vás jednu mňamku. Skupinu Pet Shop Boys. Oni vlastně bodovali poprvé až v roce 1985. I když rok předtím, než ovládli hudebně svět, tak vydali song West End Girls. To bylo už v roce 84. To vyšel skutečný originál písničky West End Girls, která se od té známé verze, kterou známe až z pozdější doby, zásadně liší. Jo? A vlastně se dá říct, že to je písnička nebo verze hitu West End Girls, která nikoho nenadchla, nikoho to nezajímalo. Prostě pečáci udělali ve 84. West End Girls, nikoho to nezajímalo, ale dali té písničce druhou šanci a natočili ji znovu, celý to předělali, překopali a až pak ta následná verze hitu West End Girls začala zajímat celý svět. A já jsem si říkal, že tím, že jsme dneska v roce 84, že bychom si právě mohli dát úplně tu první syrovou verzi hitu West End Girls, ten originál. Tak hele, to je ono. Takhle zní hit West End Girls v originální podobě. Je to úplně něco jiného, než znáte.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Raritka, no. Raritka z vinilu.

Tak tohle to je začátek kapely Pet Shop Boys. West End Girls, ovšem verze, kterou celý svět odsoudil. Trošku mi to připadalo, jako by Neil Tennant rapoval. On se opravdu ale inspiroval hip-hopem, který slyšel v New Yorku. No, skladbu natočili, ale jak jste mohli slyšet, byla taková spíš jako temná do undergroundových klubů. A protože pečáci měli skvělý kamarády, tak jim poradili, aby s tou písničkou něco udělali, aby to ještě předělali, upravili. No a teprve ta následná verze, ta se všem líbila.

0: Ale to už jsme v jiném roce, to rozhodně není 84.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Tak to pozor. Jsou tady. Černá barva a kůže. Depeche Mode. A my vzpomínáme na pecku Master and Servant. Stalo se spoustu věcí ve studiu. Jednak plivali na mikrofon, taky tu písničku omylem málem smazali. No, všechno si povíme.

Depeche Mode a Master and Servant. Osmá nejúspěšnější skladba evropského singlového žebříčku na týden přesně před 42 lety. Depešáci byli průkopníky samplování a v té skladbě jste možná zaznamenali i takové šlehání biče. A samozřejmě jednoduchý bylo takhle, jo, tím bičem prostě švihnout před tím mikrofonem. Jenomže oni ten zvuk vytvořili jinak. Oni plivali přímo na studiový mikrofon a tento organický zvuk pak v sampleru zkomprimovali, zkreslili, přidali k němu i efekt ozvěny a najednou z toho byl ten zvuk, který se line celou tou písničkou. Každopádně makali, hodně dřeli, zejména pak právě na singlu Master and Servant. Dokonce se tvrdí, že skupina 7 nocí nespala. No, tak zase to se tvrdí, jo, ale podle mě se trošku zdřímli, pánové. No, každopádně makali 7 dní v kuse bez spánku, to se traduje. A jak byli už tak utahaní, vyčerpaní, tak udělali fatální chybu, protože těsně předtím, než byla finální verze pro single hotová, tak oni zapomněli domíchat basu, basovou linku. A tu písničku exportovali a pak to slyšeli v rádiu, říkali, počkej, ta skladba zní nějak trošku jinak. A došlo jim, že tam chybí ta basa. No a tehdy jeden z hlavních zvukařů kapely Depeche Mode prohlásil, že naštěstí je skladba tak dobrá, že i bez basu bude v klubech skvěle fungovat a to se dozajista dělo. Tak přátelé, pokračujeme dál. Teď skupina, která je mnohdy porovnávána právě s Depešákama, ale vlastně se jedná o úplně jinou kapelu. Tak samozřejmě zatímco Depešáci vyprodávali stadiony, Alphaville si zakládali na menších halách, Depešáci byli v černém, naopak Alphaville vystupovali v barevných kostýmech. No a pak Depešáci byli z Británie, Alphaville z Německa.

Skupina Alphaville s písničkou Big in Japan, když nahrávali tento velkolepý single, tak to ještě byli chudí muzikanti z undergroundové scény. Nevlastnili téměř žádné profesionální vybavení a tak si dokonce museli pár nástrojů zapůjčit, což by nebyl problém natočit to na zapůjčených nástrojích. Ovšem, když potom měli hrát naživo, tak neměli nástroje. Tak hráli pouze na rekvizity z divadla. Byl to vlastně nějaký playback, protože prostě na vlastní nástroje tehdy neměli. Ale postupně se nějaký ty koruny, respektive marky v jejich případě vydělali a pak se z nich stala už plnohodnotná skupina a dodnes vlastně koncertují, vystupují. Takže ten úspěch tam je. Tady jsou signály světových hitparád. A pozor, milí posluchači. Madonna a Kylie Minogue, tyto dvě zásadní zpěvačky 80. let, vydali poprvé společný single. Stalo se to až letos v létě 2026 a já vám tu skladbu pustím už za malý moment na Signál Rádiu. Ale pozor, teď další zásadní ženský hlas 80. let, Gloria Estefan.

0: Posloucháte Signál Radio a my si hrajeme v této hodině písničky z evropského singlového žebříčku konec září, začátek října roku 1984 a před 42 lety na šestém místě se umístila Gloria Estefan, co by hlas skupiny Miami Sound Machine. To byla písnička Dr. Beat. Ještě předtím na sedmém místě Alphaville a Big in Japan. To v případě, že si nějakým způsobem to archivujete, zapisujete. I takové posluchači máme, kteří si i po tolika letech zapisují skladbu po skladbě a kompilují si všechny ty hudební žebříčky z 80. let. Jako by to bylo tenkrát. Tak, signály světových hitparád jedou dál, sliboval jsem novou písničku od Kylie Minogue a Madony, ovšem nejprve si dáme Madonu z toho našeho dnešního roku, Madonu z roku 1984, za malý moment písnička Like a Virgin.
1: Signály světových hitparád 80. let. Signál Rádio, posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo páté.

Začátek Madony, Like a Virgin, vlastně písnička, která jí vystřelila a udělala z ní globální popovou ikonu. Deska vyšla na podzim roku 84, ten první single se už v hitparádách točil na konci léta, což my tady teďka máme důkaz na Signál rádiu, protože tady tu písničku si hrajeme takhle na přelomu září října a to, jak sami slyšíte, páté místo evropského singlového žebříčku. Tak ale pozor! Už tehdy, i když byla Madonna úplně na začátku, tak tam byla velká kauza, protože kolovaly v médiích falešné spekulace, že nahrávací společnost Hlas Madony schválně zrychlila a upravila, aby zněla jako tehdejší největší rivalka Cyndi Lauper. Samozřejmě byl to nesmysl, ale kauza to byla hezká, samozřejmě. V Blesku, v bulváru, který tenkrát vycházel v New Yorku a za oceánem, tak o tom 100% vyšlo mraky článků. Tak, ale to byl začátek Madony. My si dáme, teď nechci říct její konec, ale její současnost, kdy jí je 68 let. Věk se sice u dámy neříká, ale pořád je to lepší, než kdybych třeba říkal, kolik váží. Tak každopádně 68 let. A Madonna se spojila s Kylie Minogue. Obě dámy začínaly v osmdesátkách, obě dámy se spolu kámošej, ale nikdy neudělali společnou písničku. A já vím proč, protože Kylie Minogue bude slavit 40 let na scéně. Madonna vydala teďka zásadní desku Confessions 2, kdy se vrací k desce z milénia. Tak jsou to takový jako zásadní milníky v jejich hudebních kariérách, tak bylo na čase natočit společnou věc. A já vám ji teďka pustím. Pojďme si dát píseň Love Sensation. Přátelé, tohle to je společný single Madony.

Pokud jste naladili Signál Radio právě teď, vězte, že za námi je nový single Kylie Minogue a Madony. Přelomová hudební spolupráce, která vyšla letos v létě, jde o vůbec první oficiální společný single těchto dvou největších popových ikon uplynulých 4 dekád. Dámy začínaly v 80. letech, tak to by bylo, abychom si tak zásadní hit nepustili. Ovšem tečka zpátky do 80. let, regulérně do 80., protože my tu máme evropský singlový žebříček z roku 1984. Hrajeme si muziku, která bodovala na týden přesně před 42 lety a toto je 4. místo. Tehdy na konci září U2 a písnička Pride. Tak hezký poslech, tady je Signál Radio. Dobrý večer.

in the Name of Love, to jsou irští YouTube tady u nás na Signál Rádiu. A teď pozor, co vám prozradím. Víte, kdo je slyšet v refrénu té skladby? Je tam slyšet doprovodný ženský hlas. A ten patří zpěvačce Chrissy Hynde z kapely Pretenders. To jste nevěděli, co? No, tak jak se to stalo? Tehdy Chrissy Hynde, když YouTube natáčeli ve 84. desku Unforgettable Fire, tak Chrissy Hynde byla vdaná za zpěváka Jima Kera z kapely Simple Minds. A tady ta parta Simple Minds natáčela album ve stejném studiu jako kapela YouTube. Takže když tam přišla Chrissy Hynde za svým manželem na kafe pozdravit ho, tak tam zrovna byli i YouTube a natáčeli písničku Pride. Tak slovo dalo slovo a domluvili, že si zaspívá s nimi refrén. No, ale oni vlastně to dělali na tajňáka, na obalu desky, na tom původním obalu desky z roku 84 je její jméno zapsáno pod pseudonymem Mrs. Christine Kerr, aby se vyhnula problémům se svojí nahrávací společností, protože oni by to neviděli rádi, že nahrává pro kapelu U2. Měli nějakou takovouhle smlouvičku, no. Super, super. Tak přátelé, teď ochutnávka z dalšího dílu Signálu světových hitparád. Dáme si Billy Idol a jeho White Wedding. Jen tak si můžeme říct, že to je člověk, který se z punkera proměnil v popovou hvězdu. A nás čeká jeho skladba v rámci UK chart, britského singlového žebříčku z roku 1985. Za týden.

0: Doufám, že jsem vás dostatečně naladil, abyste si zapli další díl signálu světových hitparád, protože to vás dovedeme až do roku 1985. Uslyšíte, jakých 10 největších hitů se drželo v britském singlovém žebříčku. Představíme si UK chart z prvního říjnového týdne 85. roku, no a Billy Idol s písničkou Wide Wedding se tam také objeví. A detaily si k němu samozřejmě povíme, nějaký drp spojený s jeho osobou, to všechno bude. Každopádně, kdy vysíláme na Signál Rádiu tento hudební pořad, tento hudební speciál, vždycky v sobotu po 18. hodině nebo ve středu od 21. hodin.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: Tak. A tohle už je Carl z Whisper. A velká otázka. Jsou to Wham nebo George Michael? No povíme si to za chvilku.

Momentálně první solový single George Michaela. Wham! Jako celá kapela na této nahrávce nefiguruje. Druhý člen Andrew Ridgely v písni se nehraje ani nespívá, ale pozor, je uveden jako spoluautor hudby. Pánové Andrew Ridgely a George Michael společně tuto skladbu složili o 3 roky dříve, už v 81. roce, na kazetovém magnetofonu. Pánům bylo tehdy 17 let a bylo to ještě předtím, než se Wham! Proslavili. No pak se nějakým způsobem tu písničku George Michael uzmul do svého solového repertoáru. Každopádně bylo to v době, kdy se rozhodně nemluvilo o tom, že by se nějakým způsobem měli Wham! Rozpadnout. Každopádně vedle George Michaela v té písnice je hrdina také saxofon a na něj v tom hraje studiový hudebník Steve Gregory. Představte si to, že před ním přišlo do studia 10 jiných saxofonistů a George Michael byl opravdu takový perfekcionista, že je všechny postupně vyházel a až teprve tento 11. saxofonista se Georgeovi zdál, že to solo zahraje tak, jak on si bude přát. No, byl to skutečný profík ten George Michael. Tak pojďme dál, stoufáme výš a výš. Už za malý moment se dozvíte, jaká písnička byla ta úplně nejúspěšnější na evropském trhu. Na přelomu září a října 84. roku, takže teď ale dvojčička, ještě to chvilku napneme, to první místo, teď dvojčička, musíme postupně, krotitele duchu, Ghostbusters a tohle to už je Ray Parker Jr.

0: Druhá nejúspěšnější písnička na evropském kontinentu na týden přesně před 42 lety. Ghostbusters, krotitele duchů a Ray Parker Jr. A teď, přátelé, pozor, ta historka, co se vztahuje k té písni.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Ray Parker Jr. zažil obrovský šok,

Ghostbusters. A on se inspiroval až příliš okatě, to znamená, tam došlo na nějaké mimosoudní vyrovnání a skutečně ve vzduchu lítaly miliony dolarů. Ovšem, co se nestalo o 16 let později, pánové tehdy, jak Huey Lewis, který na té muzice pracoval na začátku, taky ten Ray Parker Jr., který tu písničku regulárně jako udělal, tak měli podepsanou doložku o mlčenlivosti. Nikdo nesměl promluvit o tom, kolik peněz bylo vyplaceno. Nikdy, nikdy, ani za tisíc let. Prostě mlčet měli pánové. Jenomže Huey Lewis v roce 2001 přišel na rozhovor do hudební televize VH1 a tam celou věc dopodrobna popsal. A tak Ray Parker Jr. na nic nečekal a zažaloval pro změnu Huey Lewise za porušení mlčenlivosti. Takže si ty penízky vlastně vzal nazpátek, no. Přátelé, tuto informaci už podle mě dneska ničím nepřebiju, snad už jenom zbývá pustit první místo, takže nejúspěšnější písnička evropského singlového žebříčku na týden přesně před 42 lety, Stevie Wonder a jeho I Just Call to Say I Love You. Takže potlesk, myslel jsem, že přijde ještě aspoň paní Vrátná, paní uklízečka tady zatleskat, aby nás tady bylo víc, ale jsem tady sám v tuto denní hodinu, takže potlesk pro Stevie Wonder. Já jsem Martin Hovorka, loučím se a buďte se Signál rádiem, hrajeme.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio, posloucháte online na Signál Rádio.

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčel rameny.

Jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu. Jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.